0: Rádio Zlín.
1: Tam se rodinou na závěr krásně noč.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břez.
4: Čeká vás den plný zážitků.
5: Kouzelní. Živá hudba.
6: Bořivé dílničky.
7: Soutěže pro děti.
8: Skákací hra.
9: Zvířátka.
10: Historická hasičská technika.
11: Skvělé občerstvení.
12: A zmrzlina.
2: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti
1: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na vás.
14: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků.
3: Kouzelní.
2: Živá hudba.
3: Tvořivé dílničky.
2: Soutěže pro děti.
3: Skákací hra.
1: Zvířátka.
3: Historická hasičská technika.
2: Skvělé občerstvení.
3: A zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti.
0: 29. srpna od 10 hodin.
4: Těšíme se.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká národní banka dnes rozhodne o úrokových sazbách. Podle analytiků ponechá základní sazbu beze změny na úrovni 3,75%. Bankovní rada zároveň zveřejní novou prognózu vývoje české ekonomiky. Naposledy centrální banka sazby zvýšila v červnu poprvé po 4 letech. Epidemie eboli v Kongu dál sílí, počet obětí už přesáhl 1800 a nakažených jsou téměř 4000. Nejvíce zasažené jsou provincie na východě země. Podle odborníků šíření nákazy komplikuje nedostupný terén, násilí i skutečnost, že proti současnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína. Fotbalisty Hradce Králové čeká dnes velký evropský večer. V úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy přivítají od 19 hodin turecký Bešiktaš Istanbul. Za hosty by měl nastoupit i český reprezentant Václav Černý. Pokud Hradec favorita vyřadí, zajistí si účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Vedro a sucho ničí život v našich řekách a rybnicích. Třeba Dřevnice ve Zlíně je na čtvrtině běžného průtoku, někde je vody ještě méně a navíc je horká. V neděli kolem Čepkova uhynulo v Dřevnici půl tuny ryb. Rybáři hlásí, že situace je aktuálně extrémní, protože vysychají i přítoky Dřevnice třeba z Jaroslavic nebo Malenovic a hynou v nich chovní pstruzy. Stojíme na startu posledního horkého dne. Dnešní maxima na východě Moravy půjdou až na 36 stupňů a zátěž teplem bude stále extrémní. K večeru se ale bude zatahovat a objeví se přehánky nebo i bouřky, místy i silné.
3: Poslouchej.

0: s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čtvrtek, 6. srpna, 6 hodin, 3 minuty. Krásné ráno vám přeje. Michal, ahoj, Jasmin.
2: Ahoj.
1: A David, ahoj. Ahoj. Jak se vám spalo na dnešek?
2: Tak byla to trošku úleva od těch předešlých dní, ale vlastně ne zas taková.
1: Taká vůbec, ale já jsem se celou noc budil, potil strašně, možná někdo do nás poslouchá, to máte stejně. Takhle, já jsem úplně vyřízený, řeknu to úplně upřímně. Co David?
3: Úplně stejný jako ty. A ještě když se tady podívám na předpověď pro příští týden. Pondělí 33, úterý 33, středa 33 a čtvrtek 34.
2: A aspoň víkend bude dobrý.
1: To vyjde.
3: O víkendu 28, takže ochladí se hodně v sobotu a v neděli 31.
1: Je ještě hůř teďka normálně o tom, co jsi to řekl. Jasmin, hele, Jasmin, je to na tobě dneska.
2: No dobře.
1: No pojďme na to, hezké ráno.

0: Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídaně šampionů Huntrix Golden, 6 hodin 10 minut, dobré ránečko vám přejeme my tři.
1: Představte si, že někde zapomenete starou věc a ona se vám připomene až po 11 letech. To se teďka stalo Elonu Muskovi, protože včera narazil do měsíce kus rakety od SpaceX, zbytek po misi starý 11 let, který už jako dávno došlo palivo. Jo.
0: Já jsem myslel, že se bavíš o nějakém dítěti, že se ti připomene za 11 let, ale ty jsi řekla věc, že jo, tak to asi, no, jasně.
1: Ale opravdu 11 let tam někde byl, teď mu došlo palivo a teďka to napálil do měsíce. No, co to je?
0: Co já jsem četl někde, že ona tam vlastně ten zbytek té rakety nebo co to bylo, tam udělal nový kráter na měsíci, jo. Tak myslím si, že ten měsíc vypadá už x let jako nějak. A teď najednou nějaká prostě raketa Muska tam udělá nový kráter, jo. Že to vlastně ta geografie toho měsíce vypadá úplně jinak.
2: Třeba si mimozemšťani teď myslí, že jim chceme vyhlásit válku. No.
1: Na druhou stranu je dobrý, že ten kus jako železa teďka nemíří zpátky na Zem, že? Takhle, že no, se to zastavilo tam.
0: Je dobrý, ano, přesně, že to jako hřízlo do měsíce tam, ale že to nepřistálo někde tady, no. No a tak jako co s tím budou teďka dělat? Teďka to tam teda jako je, tak botičku to asi, já nevím, dostane to botičku od nějaký mimozemský entity. Hele, samý otázky, no, samý otázky. Co dostanete vy od nás? Tak to je další parádní muzika. Robin Schulz a Alida In Your Eyes, 6 hodin, 11 minut, hezké ráno.

0: Kéž by venku bylo na nule. Tohle jsou Činasky, 6 hodin 18 minut na Hit Radio. Dobré ráno. Máte pocit, že najít spřízněnou duši v dnešní době je zázrak? Tak na západě Čech, konkrétně na Plzeňsku, se tohle děje. Příběh. Srazila se tam dvě auta. Kluk v Audi a holka v BMW. Nebo naopak, možná to je jedno. Kluk po nehodě nadýchal 2 promile a slečna 1,5. Dalo by se vlastně říct, že to byl takový sraz anonymních alkoholiků. Mimochodem, stalo se to o 2:30 ráno, což provoz není úplně velký, takže si myslím, že to byl osud. Škoda 250 000, ale zase třeba opravdu našli tu spřízněnou duši.
1: Zeptám se, stalo se někomu něco, nebo...
0: Nestalo se nikomu nic, jenom škoda na všem kolem a na autech. Já si říkám, že asi není úplně dobrý to zkoušet, že možná bychom mohli zůstat s tím swipováním prostě jenom na Tinderu, jo, aby se z toho nestalo to, že by ses řekla, že představ si, že proti sobě jedeme třeba dva, jo, my dva, jo, a že bychom se třeba se navzájem líbili, jo, co se jako nestane.
1: No.
0: Ale prostě, že bys teďka řekl, hele, spřízněná duše a prask, prask, jak na autodromu, tak asi radši zůstaneme na tom Tinderu. Bude to lepší. Za chvíli aktuální doprava, taky další muzika David Guetta, Forever Young. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku. 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín, jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte bouračku s lesní zvěří. Na D46 na 12. kilometru směrem od Vyškova na Olomouc leží na vozovce sražená srna.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Přesně půl sedmé, tohle je čtvrteční Hit Radio a tohle bude Davidův ranní update, a.k.a. Jošťárny.
1: Ranní update.
2: Žraloci tygří sežerou téměř cokoliv a oceánům tím pomáhají. Přezdívá se jim popelnice oceánu, protože kromě živočichů sežerou i lidský odpad. Podle vědců ale jako vrcholní predátoři hrají klíčovou roli v mořských ekosystémech. Odstraňují uhynulá zvířata, omezují šíření nemocí a pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie, kde se očekávají dlouhá sucha a neúroda. Sousedské vztahy se mění, ochota pomoci ale se nezměnila. Podle odborníků dnes lidé více chrání své soukromí a proto se sousedy stýkají méně než dříve. Přesto platí, že když je potřeba, většina z nás je stále připravena podat pomocnou ruku.
0: Nejlepší je, když ti ano, soused podá pomocnou ruku. Mně se několikrát stalo, že mi soused podal ruku a v ní pivko a vrátil jsem se až nad ránem a doma teda nadšený nebyli.
2: Víc takových sousedů.
0: Máte takovou zkušenost, co vy?
3: Já bohužel.
0: Blbý sousedí.
2: Já bohužel ano.
0: Je ale prostě prýmá mít skvělý přátelé. Na tom se shodnem. Třeba tyhle. Rembrandt's I'll Be There For You. Pomocná ruka v 6.31 pro vás všechny doladíte Hit Radio. Hezké ráno.

0: Gracie Abrams, Dead So True na Hit Radio v 6.37, hezké ráno. Taky máte pocit, že na dovolenou valíte vždycky, až moc věcí a auto praská ve švech? Tak na italském trajektu chytili chlapíka, který do kufru Citroenu Berlingo nacpal živýho poníka. Jo. Tady toho poníka se jeho německý majitel pokusil přepravit úplně na tajíňačku a jelikož se o tom píše, tak moc na tajíňačku to nebylo, jo.
1: Počkej, živej poník.
0: Živej poník.
1: Živej co seš to za zrůdu, že dáš takhle do Citroenu živýho poníka?
0: Tak on jim byl malej, že jo, tak se vešel, no. Ale problém byl, že jel bez jakýkoliv dokladu a že nejel teda v nějaký jako konkrétní přepravní jako boxu. Hmm. Blbý, asi nadspad koně do auta. Nicméně asi všichni, já jsem si úplně představil, že všichni známe ten moment, když před nákupákem, já nevím, když si koupíme třeba novou skříň nebo něco a snažíme se to nadspat do auta a hrajeme tam s tím Tetris. Jo. Občas je teda vtipný, když jedu tady do jednoho obchoďáku s nábytkem, odcházím a vidím tam, jak se tam ty lidi to tam snaží nadspat. A tak já se tak na tajíčku takhle postavím bokem a čekám, co se bude dít a říkám, to se tam nevejde, ale prostě zkoumáš to, snažíš se, jo. Mě by zajímalo, co byla ta nejhorší věc, kterou jste tady převáželi v autě.
2: Mě ještě napadl takový jeden blbý fort, jak tomu, co jsi říkal, příběhu. Jak se baví takhle ty dva chlapy a ten jeden se ptá toho druhého majitele tady z toho auta, hele, jak je silný to tvoje auto? On říká, 60 koní a jeden poník.
0: Dobře, no.
2: No, zpátky k tvý otázce.
0: Tak. No, mě to připomnělo jednou, když po mně moje máma chtěla, abych jí dovez tady za kousek za Prahou paravan, abych ho vyzvedl a dovezl do východních Čech, jo, tam, kde bydlej. A tak si říkám, tak to bude nějaký maličkej paravániček. Dobrý, no, tak jsem tam přijel, bylo to vysoký asi 2 metry a teďka co s tím, tak jsem to jako Tetris narval do auta, díky bohu jsem měl tenkrát kombíka, ale ten paravan končil přesně u zrcátka u řidiče nahoře, jo. Tak si to představ, jo, jak jsem jel. Nejhorší byly přednosti zprava. Vyjet, vymotat se tam z té vesnice, z toho městečka. Já jsem neviděl doprava vůbec nic. Nevím, jestli se tomu mám přiznávat, jo, ale vůbec nic jsem neviděl a říkám, to asi nedopadne, to asi na ten východ Čech nedovezu. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsme

0: objednal normálně přepravní společnost, která se tady tím zabývá, jo.
1: Ještě lepší.
0: Takže paravany ne, no. Tak možná, jestli jste něco bizarního vezli v autě, vy klidně nám dejte vědět. Nicméně, za chvíli v autě povezete tohle. Jestli jsi ještě někde
1: kolem, prosím, vrát se. Jelena.
0: Jelena.
2: Poník Jelen, prostě pohoď.
0: Hele, tak mu tam udělejte místo, dejte mu tam trošku nějakýho krmiva. Jo, Jelen za chvíli u vás v autě, taky Leony, no a samozřejmě předáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
5: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a

0: Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky. CZ.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Na silnici 1/35 v Lešné na Vsetínsku je uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam opravy kabeláže.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Za 9 minut 7 hodin tohle je Hit Radio a Leony, dobré ránečko.
1: Říká se, že o penězích se nemluví, což se možná brzo změní a asi některým šéfům z toho nebude úplně do zpěvu, protože Evropa zavádí právo zaměstnanců zjistit, jak jsou na tom s platem ve srovnání s kolegama, který jsou na stejné pozici.
0: To bude prča. To si myslím, že bude v pracovních kolektivech dělat vyloženě dobrotu, jo? Až si Jarmila, která nic nedělá, řekne o stejný peníze jako někdo, kdo v práci potí krev, protože prostě přece Jarmila nebude mít míň, že jo?
1: No, bude to hustý období, podle mě. Jako já bych to nechtěla vědět vlastně. Nebo vy byste to chtěli? No, tak my to víme, dobře.
0: My to víme, ale nevíme to u Davida. My nevíme, počkej, my nevíme, kolik má David.
2: A? To nechcete vědět.
0: Co když David, který mluví dvakrát za hodinu, má mnohem více. A počkej, tak šéf tady před chvilkou byl, tak to pak vyřešíme.
2: No, ale pozor, já nejsem na stejné pozici jako vy. O to tady jde. Já jsem zprávař.
0: No to je jedno, jsi s náma tady v místo. Ale to bude výborná taky zpráva pro team building, jo, protože tam až si trošku dáš šťopičku, jo, tak se nebude řešit nic jiného. Já jsem chtěl zeptat, kolik ty bereš? No, beru, nevím, 35. A jak 35? Pojď sem, chci rozumět hubu. A nebo taky nemusíš jako nikomu nic říkat o tom, kolik bereš, to takhle, když omylem necháš svoji smlouvu, potom co ji podepíšeš ve společný kuchyňce a najdeš ji tam pak sám druhý den. Já si říkám, tyhle, tady někdo nechal smlouvu podepsanou a říkám si, tyhle, tady je moje jméno. To se mi stalo. Taky. To se mi stalo. Tak co si o tom myslíte vy? Chcete vědět, kolik bere váš kolega, nebo radši ne? Mika, relax, take it easy, taky glass animals do 7 tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. V Česku padaly teplotní rekordy téměř na všech stanicích. Rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde naměřili rovných 41 stupňů, jde o nejvyšší teplotu, jaká by kdy byla na Moravě a ve Slezsku zaznamenána. Nákladní letadlo DHL se v Německu srazilo s dronem. Stroj po incidentu bezpečně nouzově přistál na letišti v Hanovru. Na letišti Lipskohale navíc pracovníci našli další dron s připevněnou výbušninou poblíž ukrajinských letadel Antonov. Případ vyšetřují německé bezpečnostní složky. Český vývoz vojenského materiálu loni výrazně vzrostl. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zvýšil o téměř 23% na více než 112 miliard korun. Největším odběratelem byla opět Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu do Česka. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Zatím není jasné, kdy přesně začne bourání vyhořelé budovy 34 ve Svitu. Bagr s hydraulickými nůžkami už je na místě. Demoliční firma si ale budovu ještě od Krýmu převzít nemohla. Mělo by se to stát nejspíš dnes. I tak platí, že torzo by mělo zmizet zhruba do měsíce. Další čas pak zabere odvoz stavebního odpadu. Na YouTube můžeme dokonce sledovat přímý přenos demolice. Extrémní vedra na východě Moravy by dneškem měla skončit. Naměříme ještě až 36 stupňů, v pátek už to bude o 10 stupňů méně. Už v neděli už bude ale zase přes 30. Dnes večer se navíc u nás v regionu můžou lokálně objevit silné bouřky.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezké ránečko.
12: Ahoj, krásný čtvrtek. Snídaní
11: šampionů. Davide, já bych potřeboval ještě víc informací k té zprávě. Vrátím se, ty jsi říkal, že nákladní letadlo se v Německu srazilo s dronem a že stroj bezpečně přistál. Jaký stroj? Ten dron, že jo, teda, to bude.
13: Ano.
11: Ano, dobře, tak to máme vyřešený. 7:02, krásné ráno, s vámi Michal, Jasmin a David. A písničky? Lady Gaga, pojďme na to.

0: Let Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber, tohle je Hit Radio. 9 minut po 7, přejeme hezké ráno.
1: Někdy stačí jedno špatné kliknutí a místo běžného nákupu máte doma něco úplně jiného, jo. Na internetu se teďka řeší pán, který si chtěl objednat 4 kusy jablek, ale místo 4 kusů domů dorazily 4 obrovské bedny plný jablek. A jako ruku na srdce, komu se to nestalo, něco podobného.
0: Tak to bude mít celá ulice asi štrudl k snídaní, docela dlouho to vypadá.
1: Stalo se vám to?
0: No já když si zaspomínám, tak to se musel vrátit teda hodně zpátky do dětství. Já když jsem byl malej, tak jsem chodil nakupovat, jo. Míša, malej vrchní nákupčí, byla to trochu otročina, když na to tak teďka vzpomenu, to je jedno. A měl jsem na nákupním lístku mimo jiný napsaný 1/2 chleba. Jenže máma to tam napsala 1/2. A tak jsem donesl 3 bochníky.
1: Já jsem to sčotnul,
0: jsem to sečet a říkám si, a bylo mi to trošku jako divný, jako bylo mi třeba nevím 9 a řekl 8, říkám, to 3 chleby to je, no tak je to tady napsaný, tak jsem to donesl, ne? A máma na mě kouká, říká, to si děláš prču, co s tím budeme dělat?
1: Mně se stalo, už je to dávno, já jsem si myslela, že to byly citrony, ale pak teďka jsem si vzpomněla, že to byly cibule. Jo, že jsem chtěla k nějakému jídlu, co jsem vařila, prostě 3 cibule, no. A dorazily mi opravdu jako ty 3 obrovský.
2: Hele, když máš cibuli, dejte tam citron.
0: Platíš mi snídaní.
2: No já jsem si vzpomněl na příběh našeho kolegy Dominika Vršanského, když byli v hospodě a objednali si 4 hrušky, čtěte 4 panáky hrušky a oni jim donesli 4 husy. Normálně úplně obrovský talíř, husa, knedlíky, zelí, tak jak to má být. To jsme si vůbec neobjednali. No a pak samozřejmě došli k tomu, že asi došlo k chybě v komunikaci.
1: Jakože husičky, hruštičky.
2: Přesně
1: teda,
2: tak.
0: Ale možná to bylo jako schválně, tak bylo potřeba se pořádně promastit, že před těma hruštičkama, takže vlastně to bylo, možná to bylo v plánu.
2: Možná,
0: no tak co vy, kdo nás posloucháte, stalo se vám někdy takováhle objednávací anomálie?
1: I klidně jako naopak, chcete něčeho hodně a přijde vám jedna věc, že jo, to je pak taky blbý.
0: Nebo. Máme WhatsApp, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku 777 937 777 a budeme moc rádi i za SMSku na stejný číslo. Teď další muzika, Michal Šulte, Rehab, Waterfall, 7 hodin, 12 minut, Hit Radio, hezké ráno.

0: Čtvrt na osm, tři minuty k tomu. Tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady o vašich nepovedených objednávkách. Začalo to pánem, který si chtěl objednat 4 jablka, ale přišly mu 4 bedny a vám se takových věci taky dokázali povést.
0: Přišlo od vás spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Píše třeba Iva: ahoj, minulý týden jsem měla místo 3 mrkví 3 pytle. To se nestratí, taková brkev.
1: Nestratí. Zdravím vás, když jsem pracovala v chovatelských potřebách a při objednávání zboží jsem se uklikla. Místo 16 konzerv mi jich přišlo 116, takže celá paleta. Zbavovali jsme se toho několik měsíců. Pěkný den.
0: Za mě teda asi nejvíc ultimátní zpráva, která od vás dorazila, je tahle. Ahoj, v práci měl kolega objednat bublinkovou folii na balení zboží. Říkal, že objednal 100 metrů čtverečních, až jednoho dne přijel kamion, odkryl plachtu a říká: tak vám vezu těch 100 rolí. Už je to 10 let a stále máme do čeho balit. PS, jo, nevím proč, ale už ho vedení nikdy nic objednat nenechalo.
1: To je boží.
0: Geniální. Pojďme na hlasovku od Dáši.
2: To mě připomnělo, byli jsme v Itálii na letišti a já nevím anglicky vůbec ani prd. A teď jako ukazuju prstem prostě tu bagetu. A on mi dal 2 bagety. No, tak jsem nás většinou i do letadla. Prostě prdel. Pak jim hovno mi rozumějí.
1: Tu bagetu.
0: Tu bagetu, ale my dneska jedeme do Rakouska, po vysílání do Rakouska, a až si budou někde objednávat bagetu, my jdeme dvou, řeknu tu bageta a bude to v pohodě. Pane bože.
1: Tak děkujeme za hlasovky a za zprávy.
0: Tak jako nejvíc teda ta folie.
1: Ta je dobrá.
0: Ta je nejvíc, ta je v topu. Tak děkujeme za zprávy. Ed Sheeran, Shape of You za malou chvíli. Taky Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Novinka, to vás bude moc bavit. No a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla, to dobré začíná u nás.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte bouračku s lesní zvěří. Na Prostějovsku mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem dejte pozor na sraženého srnce na silnici.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: tohle je naprosto famózní Eva Farná. Co nás tady na tom baví je to, že tomu dáváme 10 z 10 všichni tři tady ve studiu. Neříkej, co má se stát, Hit Radio 7.31.
1: Třikrát ano, postupuješ.
2: To bude říkat ona, protože bude v Superstar
0: tenhle rok. No, teďka máš možnost Davide ty nazbírat tři bodíčky, jo?
1: Co za tady, tři zprávy.
0: Za tři zprávy, tak my ti to budeme bodovat, jo?
1: Dobře,
0: tak pojďme na to. Davidův ranní update.
3: Ranní update.
1: Olivový olej zřejmě znovu zdraží. Úrodu oliv v jižní Evropě letos poškodili vedra, sucho i rozsáhlé požáry. Odborníci proto očekávají nižší sklizeň a další růst cen olivového oleje i některých dalších zemědělských produktů.
0: Ale zpráva smutná, ale já tomu dávám 10 z 10. Co Jasmin?
2: Uvidíme, co má dál.
1: Na Moravě padl už třetí den po sobě teplotní rekord. Ve Strážnici meteorologové naměřili až 41 stupňů Celsia, což je dosud nejvyšší letošní teplota v Česku. Denní rekord zaznamenalo více než 90% měřících stanic.
0: Dalo se mi z toho horko, dávám 10 z 10, kolik Jasmin?
2: 9 z 10, asi nechávám ještě jeden bodíček na tu třetí.
1: Dobře,
2: uvidíme.
1: Pojďme na to. Někteří ministři chybějí při interpelacích ve sněmovně opakovaně. Nejméně často podle statistik odpovídal na dotazy poslanců ministr školství Robert Plaga, následovaný ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Oba svou neúčast vysvětlují pracovním vytížením.
0: A tak to je jejich práce, ne?
1: Myslím, že bys přišel za šéfem. Já teďka v pátek nebudu do práce, šéf, já to nestíhám kvůli práci.
0: Kvůli práci. Ne. Davide, zvedám tady imaginární takhle transparent, je tam 10 z 10. Davide,
2: postupuješ.
0: Davide, ty seš démon.
1: Takže postupuju a v 8.30 můžu mít další update, jo. Se možná mě radši vypadnu.
0: Budeme rádi, budeme rádi. A budeme rádi, když se zapojíte do soutěže. Je tady rychlá pětka s Tomas Arsov. Každý den, celý tento týden soutěžíte o Hair Booster Herbarium. Komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
2: Ale to není všechno, k tomu taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Timber, tohle je Pitbull s Kešou a tohle je čtvrteční Hit Radio. Díky, že posloucháte, to nám dělá obří radost. S vámi Michal Jasmin a David a teď jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlé pětce hrajete o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov a taky Unisex Parfém.
2: Připomínáme, že Thomas Arsov je jedním z nejznámějších českých kadeřníků. Ty jeho produkty jsou výborný. A kdo si o ně dneska zasoutěží teda?
0: To je Eva. Evi, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsala, chci soutěžit, páč, mám kudrnaté vlasy, tak díky tomu jsme tě vybrali a teďka máš tu možnost. Tak jsi připravená na pět otázek?
3: Nejsem, protože ještě spím, ale v pohodě.
0: To dáme, to dáme. Tak pojďme na to.
1: Otázka první.
3: Ano.
1: Pět vteřin na odpověď.
2: Jaký je český název pro měsíc January?
3: Únor.
2: Ještě jedna?
0: Leden, je to tak, leden.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Která rudá květina bývá symbolem lásky?
3: Růže.
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Na kterém prstu se nejčastěji nosí snubní prsten?
3: Prsteníček.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Evi, jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
3: Tramvaj.
2: Ano.
0: Je to tak. A pojďme na poslední pátou otázku.
2: Jak říkáme povolání ženy, která stříhá a barví vlasy?
3: Kadeřnice.
0: Evi, to není možný.
2: To byl fičák.
0: To bylo fičák, asi jako u tebe zní to, jako když nám voláš z vytrnýho tunelu anebo ze Sněžky. Pěkně ti to tam učí. Kam pádíš?
3: Do práce.
0: Do práce, klasika. No tak, myslím si, že se ti bude pracovat dneska o něco lépe, vyhráváš produkty od Thomas Arsov a my ti moc gratulujeme a hlavně tím tvým kudrnatým vlasům, že jo?
3: No úplně skvělý, poprvý u vás.
0: Oni se z toho teďka normálně narovnali, teďka, jako mají radost, že jo?
3: Tak tomu víš si, že ne, celý život.
2: Tak moc gratulujem, Evi.
0: Evi, šťastnou cestu, zvládni to v práci a měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit

0: I tohle vám zkrátilo pár minut v práci nebo na cestě do ní. Welshly Arms, naprosto legendární song Legendary, 7.43 na Hit Radio. Dobré ráno.
1: Ono se říká, že neexistuje špatný počasí, jenom špatný oblečení, ale to platí podle mě jenom do chvíle, než jsou tyhle ty teploty, které teďka jsou, jo, 37 stupňů a vejš, protože když je v zimě minus 10, tak vy si dáte bundu, čepici, jasně, dáte si čaj, zalezete někam a je vám super, ale co máte dělat sakra v tomhletom počasí, když to je mnohem horší?
0: Mně se na tom líbí vlastně, nebo mně se na tom nelíbí nic na tomhle počasí, když jsou 40, ale jak jsme změnili to naše přemýšlení, jo, že když je na teploměru, když ukazuje předpověď 31, 32, tak nevím, jak to máte vy, ale u nás doma to je tak, že hele, zítra má být jenom 32.
2: Já to doplním ještě o předpověď, zítra se opravdu brutálně ochladí, teploměr ukáže maximech 27 stupňů.
0: Takže to bude
1: David
0: zima normálně.
1: David umře, ten je extrémně zimomřivej a podle mě jediný člověk na této planetě, komu to horko tady jako nevadí.
2: To je to zima. Tak, ale dobrou zprávou je, že už v pondělí ukáže teploměr 33 stupňů a ve čtvrtek tady vidím dokonce 34.
0: To je super, takže ta tradice se vrací zpátky. Takže 40 tam nemáš, Davide?
2: Zatím ne, ale všechno se může změnit.
0: Všechno, no já doufám, ale já si říkám, ale ještě, že nesníží, protože musí v takovém vedru ještě odhrabávat sníh. To je kravál, tohle k vám posíláme za chvíli. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos a Fastboy a taky info z dopravy. Dobré ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: kavagorila.cz.
1: Jste ze Zlína a okolí?
2: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
1: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
2: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
1: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
2: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
1: www.oaza-klidu.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Rádio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na D46 na 27. kilometru směrem od Olomouce na Vyškov zasahuje do provozu porouchaný jeřáb. Dejte tam pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Přesně za 5 minut 8 hodin dáváte si Hit Radio. Dobré ránko. Na ženské Tour de France se objevil úplně nový druh dopingu. Napadá vás, co by to mohlo být? Davide, napadá tě?
1: Ne.
0: Jsou to aerodynamické vycpávky v podprsenkách. Závodnice totiž zjistili, že správný tvar hrudníku zlepšuje proudění vzduchu, takže do cíle nastoupili komisařky a museli jim kontrolovat košíčky, jestli se náhodou nějak nepomohli.
1: Mě napadá, že to byl doping hlavně pro fanoušky Tour de France.
0: Jako pro televizní diváky. A já si myslím, že teďka asi vzroste zájem o pozici traťový komisař. No ale tak, že jo, tak dřív se sypalo, že jo. Pak se schovávaly, nevím, motorky do rámů kol a teďka se řeší, jestli má favoritka košíček A nebo C.
2: A co se to řešilo ještě nedávno s těma chlapama? Ty zase něco měli v rozkroku,
0: to ne? Si, to byly nějaký Japonci skoky na lyžích, jestli si pamatujete dobře, taky si to vycpávali, že jo.
2: Ach jo.
0: Bylo potřeba hodně materiálu.
2: Prostě čím větší, tím lepší, opravdu. Na no obou jasně. Frontách.
0: No teda. Z toho prostě plyne, že jestli chcete mít vítr v zádech, je to o tom, jak moc máte nabito na hrudi. A co my chlapi s tím budeme dělat, no? My jsme zase utřeli prostě, no. Rihanna, Umbrella, 7.50.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na týdenní dovolenou si nemůže dovolit odjet skoro pětina Čechů. Podle dat Eurostatu šlo loni o 19% obyvatel. Ve srovnání s obdobím před 20 lety se ale situace výrazně zlepšila. Tehdy na dovolenou neměli peníze více než 2/5 lidí. Ve srovnání s okolními zeměmi si Česko vede lépe než například Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Podle Komerční banky vzrostl počet útoků za první pololetí meziročně o 41%. Podvodníci nejčastěji zneužívají falešné investice, parkovací aplikace nebo rezervační portály. Odborníci varují, že letošní rok je z pohledu kyberpodvodů zatím nejhorší za poslední 4 roky. Vrtulník s Donaldem Trumpem se dostal nebezpečně blízko civilního letadla. Americký letecký úřad vyšetřuje, proč nebyl při vzletu prezidentského stroje zastaven provoz na blízkém letišti. Podle prvních informací nikomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Incident se stal v okolí washingtonského letiště, kde loni došlo k tragické letecké nehodě. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Vedro a sucho ničí život v našich řekách a rybnicích. Třeba Dřevnice ve Zlíně je na čtvrtině běžného průtoku, někde je vody ještě méně a navíc je horká. V neděli kolem Čepkova uhynulo v Dřevnici půl tuny ryb. Rybáři hlásí, že situace je aktuálně extrémní, protože vysychají i přítoky Dřevnice třeba z Jaroslavic nebo Malenovic a hynou v nich chovní pstruzy. Stojíme na startu posledního horkého dne. Dnešní maxima na východě Moravy půjdou až na 36 stupňů a zátěž teplem bude stále extrémní. K večeru se ale bude zatahovat a objeví se přehánky nebo i bouřky, místy i silné.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
15: Dobré ráno, šampione!
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
17: jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: My vám přejeme hezké čtvrteční ráno.
19: Ahoj!
3: Snídaně šampionů.
19: Ono vždycky nechá Michal hodně prostoru, tak to mám fakt dělat.
18: Já jsem chtěl říct, že já když řeknu hezké a čtvrteční ráno a ještě něco k tomu, tak vlastně jsem ti všechno vybral už, no. Tak co nám, hele, David kouká, když na dloube voloj, tak co nám řekneš ty?
6: Já řeknu jenom dobré ráno.
18: No, to jsme chtěli slyšet. Pojďme na písničky Adele, Rolling in the Deep, 8.03, hezké ráno.
14: Hit Radio.

0: 8.06, krásné ráno, šampioni, posloucháte Hit Radio.
1: Já mám občas pocit, že sociální sítě úplně zničily kouzlo narozenin a narozeninových přání, že dřív jste si pamatovali ty narozky těch důležitých lidí, ale teďka je všechno na Facebooku nebo na Instagramu. Na Facebooku jsou připomínky, že jo? A nebo dá někdo storíčko, že jo, díky za všechny přání k narozkám, a vy si řeknete, ježiš, a jo, tenhle měl narozky. A teď je vám blbý mu vlastně napsat, protože on bude vědět, že vy jste viděli to storíčko.
2: No, nejabsurdnější věta je na Facebooku, když ti vyskočí notifikace, váš kamarád Honza Novotnej má narozeniny, napište mu, že jste si vzpomněli, že jste si nevzpomněli, kdyby vám nepřišla ta notifikace.
0: Ne, tohle je past. Past jménem narozeniny. Je takový narozeninový jmenový pole, dalo by se říct, jo? Protože na, asi se shodneme na tom, že když nám tohle vyskočí, tak nevím, jak to děláte vy. Já to dělám nenápadně, jo? Že nenapíšu tomu člověku na Messengeru, ale že počkám x hodin, a když na to nezapomenu, tak večer napíšu SMSku. Hele, čau, vzpomněl jsem si, že máš narozky, všechno nejlepší, jo? A teďka jsem se, to je blbý říkat do rádia možná. Se propálil teďka.
1: Doufám, že to slyší ty tví kamarádi.
0: No tak my chlapi na ty narozeniny, my to máme prostě horší, si myslím, no. My, pánové, protože my to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty to je problém. Jako,
1: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
0: No to je tak schválně.
1: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
2: Dobře, ty.
0: Tak to čumím teda.
1: No, a já mám na tohle prostě pamatováka. No?
0: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím, ani měsíc.
1: No, tak je
0: ty
1: to...
0: Počkej, ty jsi 99.
1: Ano.
0: A tam jsme skončili.
1: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
2: Byla to šance 365:1.
0: A prohráli jsme.
1: Nicméně, jak jste na tom vy, naši milí posluchači, pamatujete si narozeniny svých blízkých, anebo vám v tom pomáhá ten Facebook a tyhle ty připomínky na sociálních sítích?
0: Jak to je tady ve studiu, to jsme vám velice dobře dokázali. Myslím si, že no schválně, jsme zvědaví, jestli teda je tam rozdíl mezi muži a ženami. 777-937-777, WhatsApp, hlasovky, bereme všechno, klidně SMSku. Teď berete vy Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 8.09, dneska ráno.

0: Čtvrt na devět, minuta navrch, dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionů.
1: Ptali jsme se vás na to, jestli si pamatujete narozeniny svých nejbližších, anebo jestli už vzpomínáte jenom na notifikace na sockách.
0: Přišlo od vás opět spousta zpráv, za to moc děkujeme, tak začneme to od Stáni. Ahojte, pamatuju si všechny příbuzné, jak narozeniny, tak svátky, a pak mi všichni z rodiny volají a ptají se. Hele, nebude mít teďka ten a ten narozeniny? Nejbližší přátelé si pamatuju taky a kamarády syna. Nějak se mi ta čísla drží, hezký den.
1: Sonja, dobré ráno, já si narozeniny blízkých pamatuji, i některých známých, ale chtěla bych spíše říct, že moje maminka dělala ředitelku školy, měla 52 zaměstnanců a ode všech si ty narozky pamatovala. Dnes je 84 let a přesto mi takto z ničeho nic řekne, že dneska by měla nebo má narozeniny Anička nebo kdokoliv jiný. Úžasná. A to je fakt, že moje babička byla taky taková. Ta paměť prostě sloužila nějaký.
0: To je pravda, no. Já teda přiznám se, že asi ani nevím teďka, jakou mám velikost bod, musel bych se podívat. Ale třeba ICQ číslo, první číslo na ICQ si pamatuju úplně přesně dodnes. Jo. Co tady máme dál? Katka píše, hezký den Jasmínko, tak tebe si zapamatuju, mám narozeniny ve stejný den, 10. května, jen jiný ročník. Pamatuju si nejbližší i bez Facebooku, v závorce máš krásný smích, děkuju moc, moc vás zdravím, Káťa.
2: Teď jak o tom mluvíme, tak jsem si vzpomněl, že jsem letos opět zapomněl popřát k narozeninám mému kamarádovi Frančeskovi, měli 20. dubna, takže takhle opožděně všechno nejí.
0: Jsem zapomněl popřát k narozeninám nám dvěma tady.
1: No, bych nevytahovala tady, ať se nepoštěkáme. Bětka, ahoj, tady Betty, je mi 10 a i přesto si pamatuji všechny data narození kamarádů, ale moje narozeniny si nikdo nepamatuje.
0: Betty, Bětko, jestli nás slyšíš, prosím tě, jo. Napiš nám, kdy ses narodila, kdy máš narozeniny, my si to tady napíšem a každý rok ti budeme přát k narozkám.
2: To je výzva.
0: To je výzva. Tak tady máme několik hlasovek, pouštím tu hlasovku od Michala.
3: Hezký ráno z Chomutova. Já si teďka víc pamatuju hlavně svátky, protože víc koukám do kalendáře vzhledem k tomu, že jsem odboural všechny Facebooky, Instagramy a všechny ostatní sociální sítě, takže si víc všímám kalendáře obyčejného. Ale chci říct, že třeba jako dítěti, když žádný Facebooky nebyly, tak mi chodilo mnohem víc zpráv i obyčejných SMS, které se platily. A dneska už to není. No. Dneska kolikrát už ani zadarmo nikdo nenapíše, ani si nevzpomene, takže něco na tom asi bude. A zároveň já si pamatuju paradoxně mnohem víc narozeniny slavných lidí a třeba toho 10. května jsem zrovna věděl, no. Takže hezký den.
1: Měl dobrý point Michal teda.
0: Kde je 10. května?
2: Na mě se nekoukej, já to nevím.
0: Tak, už víme, kde má Bětka narozky, je to 28.7., to je červenec, takže 28.7., no tak to až za rok, Bětko. Tak, máme tady ještě hlasovku od Radka, tak pojďme na to.
4: Dobré ráno, přátelé, dobré ráno, rádio, narozeniny versus Facebook. Ano, tak já si narozeniny svých nejbližších samozřejmě snažím pamatovat, pokud to samozřejmě jde, anebo to má napsané v diáři. Ale Facebook občas se mi taky stává, že mi nezobrazí toho dotyčního, že má narozeniny, a já to potom zjistím, když se mi objeví nějaký odkaz na tom profilu, prostě, že děkuju vám všem za krásné přání k narozeninám. A já píšu, říkám, oh la la, no kamaráde, neobjevil ses mi, píšu ti zpětně vše nejlepší a tak dále. Ale mám ještě takový úkol pro mý kolegy z divadla, kde mám celý seznam mých kolegů, data narození, a já mám napsaný v kalendáři a každý ten den, kdy oni mají ty svý výročí, tak já jim píšu za všechny nějaké přání plus nějaký obrázek s květinkou a tak podobně. Podle toho, jaké to je pohlaví a podle toho, jak ho mám rád. Tak přátelé, krásný den, krásný sluneční den. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, Radku, tobě taky. Já teda přiznám se, já bych chtěl najít všechny, kdo se narodil ve stejný den jako já, mezi našimi posluchači. To je 17. dubna. Tak mi napište a uděláme společný mejdan na Letenský bláni, když nás bude dost, jo? Zvu to. Pojďme na muziku, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A mimochodem, Markovi Ztracenému v 8.50 budeme volat. Počkejte na to, hezké ráno.

0: Do práce, domů, ke kafi, ke všemu, co děláte, jenom hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za malou chvíli třeba aktuální doprava a hlavně další muzika. Chci tančit, to jsme tady v playlistu dlouho neměli, alespoň já to dlouho nehrál, tak to si užijeme společně. A na to se můžete těšit za malou chvíli, tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
7: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte uzavírku na Uherskohradišťsku v Uherském Brodě v ulici Bedřicha Smetany, probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: S vámi čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Linkin Park chystají nový celovečerní dokument, do kin dorazí 30. září a zachytí návrat kapely po smrti Chestera Benningtona i začátek nové éry se zpěvačkou Emily Armstrong. Fanoušci se mohou těšit na dosud nezveřejněné záběry ze studia, zákulisí i koncertů. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie. Pro mnoho žen jsou plavky větší výzvou než samotná dovolená. Podle psychologů zatím často nestojí skutečný vzhled, ale nejistota a tlak na dokonalou postavu. Průzkumy navíc ukazují, že negativní vztah k vlastnímu tělu dokáže řadě lidí zkazit i vysněnou dovolenou.
0: Když se dívám na sebe, tak nejenom pro ženy, ale i pro muže.
3: Jste říkali, že jdete někam k vodě, do Rakouska?
0: Jasně, do Rakouska po vysílání, no jedeme.
3: No jak tak na tebe s Jasmem koukáme, ty se tam asi moc netěšíš.
0: Dělaj si. A tak my to možná vezmeme přes Německo. Tam bych mohl si na nějakou burku ve výprodej, ne? Entrance, Stayin' Alive, 8.33.

takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů v 8.40. Jak to právě teď vypadá na Letné, to nám už za chvíli řekne ten, který tam chystá svůj největší koncert v životě. Marek Ztracený s námi ve vysílání za pár minut. Na to určitě počkejte, minimálně vy, kdo zítra do Prahy na tenhle mega koncert míříte. No a do té doby, než se s Markem zavoláme, třeba další muzika Train Drive By tady na Hit Radio. Tak hezké čtvrteční ráno, šampioně. Snídaně šampionů.

0: přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
4: Čeká vás den plný zážitků,
5: kouzelní, živá hudba,
6: bořivé dílničky,
7: soutěže pro děti,
8: skákací hra,
9: zvířátka,
10: historická hasičská technika,
11: skvělé občerstvení
12: a zmrzlina.
2: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
1: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na vás.
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
0: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
16: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ladíte čtvrteční Hit Radio pro lepší ráno Train Drive-by v 8.48.
1: Už zítra večer se v Praze na Letenský pláni bude psát historie. Největší koncert kariéry Marka Ztraceného, vlastní speciálně postavený stadion.
0: A jak jsme slíbili, máme Marka právě teď na telefonu. Marku, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno. Tak zítra je ten den D. Zeptáme se nejdřív, jak se ti vstávalo dneska ráno. Ještě klídeček nebo už trochu nervozita?
2: No, já jsem až překvapený, jak jsem stával rád, jak jsem vlastně docela v pohodě. No, jsem tam samozřejmě pořád, teď za chvilku už zasedu na Letenskou plán, dáme zkoušku. Včera jsem poprvé viděl, jak blikají světla, jak svítí letky, jak hraje zvuk a jsem šťastný, ztracený.
1: Jak to tam vypadá teda právě teďka? Co se právě teďka staví, nebo zbývá ještě vůbec něco dodělat, nebo je to úplně už hotovka?
2: No, jsou to poslední detaily, dávají se poslední sedačky a jinak opravdu, jak říkám, teď už vlastně jenom děj se vůle boží, dokonce jsem koukal, že počasí z těch veder, že se umoudří a bude krásně 26 stupňů zhlásej, takže i to bude příjemný. Já jsem totiž volal nahoru tátovi do nebe, tak jsem mu to říkal, jestli by to pošéfoval a on, že jo, evidentně, takže prostě i počasí máme zařízený, není nic, co by prostě bylo špatně.
0: Zařídil to počasí objednaný, to je paráda. Marku, je něco, co jsi na tomhle koncertě vysněl už jako kluk a zítra se ti to splní? Je něco speciálního, na co se opravdu zítra těšíš a čeho nemůžeš dospat?
2: Takhle, tohle to už je nastava, takže o všechno, o čem jsem snil, tak to s tímhle nesouvisí, je to až trochu blázinec. Jedeme takhle zvaně na 110%, ale co se týče toho, na co se těším, tak je tam několik momentů. Za prvý na to, až konečně běhnu na pódium a uvidím a uslyším své fanoušky, pro který to celý dělám a díky kterým to můžeme dělat. A samozřejmě se těším asi na druhou půlku koncertu nejvíc, protože tam se stane něco speciálního. Wow. Tuším, že možná v republice to ještě nebylo. Já jsem to ještě neviděl a je to i trošku tak příjemně nebezpečný, tak se těším, až to konečně fanouškům ukážu, že já jsem to trénoval a musím říct. To vlastně nemůže říct nic, ale bylo to velký.
1: Příjemně nebezpečný.
0: Mě něco jako napadlo, když jsi řekl, že jsi to trénoval, já teda nebudu prozrazovat ani to, co mě napadlo, ale mám nějakou vizi, tak schválně, jestli ten typ byl správný po zítřejšku, jo?
2: No tak dobře, tak já ti řeknu, tak to pak zkonzultujeme.
0: Dobře, dobře.
1: Hele, a jenom úplně prakticky, v kolik zítra plánuješ jako vstávat? Vyspinkat se do růžová, dát si dlouhý spánek, anebo to budeš hrotit, vstávat brzo, něco dělat?
2: Je pak, předu ráno, vstávám, v 8 už tam mám bejt a pak ještě mám nějaký zkoušky, mám nějaký povinnosti, jsem tam nějaký rozhovory a podobně, ale hlavně já tam chci bejt, přemýšlím, že budu možná spát tam ve spacáku, protože prostě nechci ztratit ani minutu, je to jednou za život, je to něco, co prostě nejspíš už ani já, ani fanoušci, nebo těžko říct, ale asi nezažijou a já si chci užít každou minutu a budu vyhlížet první fanoušky dalekohledem a vítat je, takže asi takhle.
0: To je skvělý, ty jsi říkal, že teda vstáváš v 7, tak mezi 7 a 8 si můžeš pustit Hit Radio, ještě tam nějaký lidi.
2: No tak jo, no, dobře, to zní jako dobrý plán.
0: To zní jako plán. Samozřejmě budeme hrát i tebe a budeme hrát tebe i teď. Máme tady vlastní svět živě v Edenu, abychom tvé fanoušky, kdo tam zítra míří trošku. Je takový warm-up vlastně, dalo by se říct, na zítra.
2: Ano, to zní skvěle, tu písničku hraju moc rád, taky samozřejmě zazní. Chtěl bych všechny pozdravit, poděkovat, že jdou, říct si, že od 16 se otvírá areál a že 100% by si neměli nechat ujít už 18.45 Martinu Pártovou, která je fantastická a myslím si, že to prostě všechno bude krásné. Takže všechny zdravím, těším se na vás, přijďte.
0: Marku, díky za tvůj čas, držíme palce a všechno klapne, jak má. Užij si to, užij si tvůj největší koncert v životě a zítra se těšíme. Měj se hezky.
2: Děkuju moc, ahoj.
0: Ahoj.
3: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.
4: Já jsem se...

0: Vegeta tady svým Stones and I. Gone, gone, gone. 8.58. A to je finý to čtvrteční snídaně. Já se s váma jdu rozloučit, protože my se společně uslyšíme až v pondělí.
1: No, tak já bych nemachrovala takhle.
0: David má taky volno zítra. Ty tady se zítra
1: s
0: Filipem Lejčkem. Tak my vám přejeme krásný víkend, takhle předběžně.
1: Provokatér. Přejeme vám krásný čtvrtek a zítra se na vás těším já s Filipem.
0: Zítra v pátek ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte hezký čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Tečovicích, kousek od Výfuky servis, tak tady řeší policie nehodu auta do sloupu a pozor, pokud byste nechtěli mít žádné komplikace na cestách ani na Kroměřížsku, tak tady, jak je Hradisko ve směru na Bezměrov, auto srazilo zvěř, na místě to také vyšetřují a vaše dopravní info můžete volat na 601 13 13 05.
4: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal, 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Naštěji, už tam budem?
10: Přestaň! Štěji mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb a zveřejní makroekonomickou prognózu. Podle analytiků centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%. Naznačují to i výroky členů bankovní rady v médiích. Zlínská pobočka brněnského krajského soudu dnes znovu začne projednávat případ loňského zapálení baru ve Zlíně. Danielu Kratochvílovi za ně hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Obžalovaný je z pokusu o vraždu, pokusu o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Soud v Mnichově dnes vynese rozsudek nad Afgáncem, který loni v únoru úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil dva lidi. Čelí obžalobě ze dvou vražd, z 22 pokusů oni a z 22 případů těžkého ublížení na zdraví. No a vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům.
15: Na některých místech ve Zlínském kraji, hlavně na Slovácku, měříme už i 30 stupňů Celsia, takhle lehce po deváté. Na Valašsku tam máme teprve třeba 27. I tak, ale horko, co nás čeká v dnešní den? 33 až 36 stupňů na teploměru a mělo by být jasno, skoro jasno, odpoledne se k večeru začne zatahovat, začne přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou objevit přehánky anebo taky bouřka.
2: Hit Radio Zlín.
15: A vám přeji od mikrofonu Hit Radia Zlín hezké čtvrteční dopoledne. Zdraví vás Filip Bartek a doufám, že si společně užijeme jak muziku, jako je třeba Shakira, Zoo, Jay-Z a Fall Out Boy a taky informace, které vám řeknou, co se děje kolem nás. Třeba, kdybyste chtěli získat Oscara, dá se získat tím, že natočíte snímek o jedné zajímavé události ve Zlínském kraji.

Správná dávka energie, Fallout Boy a Centuries na Hydrádiu Zlín. Máme 9 hodin a 14 minut. Nemusíme chodit až tak daleko, abychom neznali město, které od jak živa prostě je spojeno s filmem, a je to Zlín. Já mám tip pro ty, kteří se právě filmu věnují. Tip, za který možná dostanete Oscara. Teď byste měli zesílit rádio. Absolventský snímek režisérky Viktorie Štěpánové Folklore získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků, a je to právě o současné době, o sociálních sítích a tak, propojení právě s folklorem, s tanci, s kroji a tak dále. No a tenhle ten snímek má šanci se dostat na nominaci na Oscara. No a to zjistím až v prosinci, jenomže mě napadlo, že by stačilo zajet třeba jenom do Komně na Fašank, natočit o tom potom film a možná dostanete tu legendární sošku. Ano, na těch Fašancích tam bývá tolik příběhů. Kdo někdy byl na nějakém, ať už to byla ta Komňa nebo někde jinde, tak ví, co se tam odehrává. Ono je horší, že na Slovácku jsou lidé tak pohostinní, že kolikrát by se vám pár námětů mohlo z paměti vytratit, ale rozhodně tip na to, jak získat Oscara, tam můžete najít. Sia Unstoppable, další muzika pro vaše hezké čtvrteční dopoledne.

0: věcí.
1: Co vám připomíná tahle ta balada, pecka od Divokej byl, kterou jsme si teďka na Hitrádiu Zlín zahráli? Jestli jste si odpověděli letní večery a party s kamarádama, tak jsme na tom úplně stejně. Přátelé, tohleto, na co jsme teď vzpomínali, se odehrávalo před asi 23 lety. Teďka dorůstají naštěstí teda synovci do tohohle toho věku, takového, který my jsme měli před nějakými těmi 20 lety. No a můžeme být klidní, alespoň na vesnicích a od Hošťálkové přes Korytno až do Nové Dědiny na Kroměřížsku se mladí baví velice podobně v létě jako my, prostě táboráky, opékačky, nějaká ta kytárka a je to pohodička. Tak, protože Hit Radio Zlín je o těch hitech a ty hity připomínají ty vzpomínky, tak možná vám něco přinese i Calvin Harris a Outside, anebo si na nějakou tu pohodičku v létě vzpomenete u další pecky. Temper City na Hit Radio Zlín.
2: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Plasech u Plzně za 6 950 000 korun. Rodinný dům ve Skutči u Chrudimi za 5 990 000. Rodinný dům v Dražení u Plzně za 6 490 000. Byt 1+1 v Děčíně za 2 245 200 korun. A nájemní dům v Mladé Boleslavi za 11 330 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

aktuálních věcech Temper City a Silver na Hydrádiu Zlín. No a teď si dáme ale úplnou klasiku. Kolikátou, přátelé, ovšem už máte kávu, takhle dopoledne. No, ale je teprve 9:30, tak se nad tím je dobré zamyslet. Posloucháte Hydrádiu Zlín a v těchto těch vedrech je rozhodně prej lepší než káva, ledový čaj. Pokud ale potřebujete přece jenom mít tu kávu, tak poproste kolegu, co bude mít cestu kolem obchodu, jestli by třeba nedonesl tady. Takové preso s tonikem je prej vyloženě letní parádička. Tak uvidíte, jak se potom bude dobře pracovat. A když to díky Hydrádiu Zlín zkombinujete s těmi největšími hity, ideál.

0: Hejda se, která vás rozeskáčou. Posloucháte Hit Radio Zlín, za 3 minuty bude 9:45. A víte, co je v těle těch dnech na práci to krásné? Že ve většině případů máte na pracovišti příjemnější teploty než venku a další bonus? Nejsou tam komáři, pokud teda nejste zrovna vodohospodář. Vědci si dali práci s tím, co nejvíce teda na komáry zabírá. Je to repelent. Překvapivě, na druhém místě, ale co je zajímavé, je ventilátor. Komárům totiž prej vadí vítr. No a co Čechy překvapí, takové to povídání o vitamínu B, že se má jako navyšovat, tak to prej komáry neodpozuje, není to pravda. Po pivu se prej pro komáry tvoříme atraktivnějšími. Alespoň teda pro komáry, pro polovičky kolikrát ne. O Trokovicích tam by mohli povídat, co je to boj s komáry, tam to mají v létě každoroční rituál. Takže místňáci, nic oroseného, ale ventilátor nebo repelent. Takhle je to jednoduché a budete moci poslouchat písničky, ve kterých se zpívá o tom, co se dělává v letních večerech. Poetika, půlnoc už za malou chvíli. Hezké dopoledne.
1: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barunček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký Žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
11: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
10: Všechno, zachraňte nás.
11: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
10: O, děkuju.
11: To my děkujeme.
12: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
13: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Člověk, když poslouchá hitovky z Hitrádia z Zinek Maroon 5 This Love, tak je o co si je ta práce příjemnější, že jo? Jdeme se podívat na to, jestli se i dobře jezdí na cestách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Kroměříži nebo u Kroměříže ještě stále došetřují dopravní nehodu, kdy je auto srazilo zvěř, je to kdybyste jeli ve směru na Bezměrov. Komplikaci máme také v Uherském Brodě, tady dopravu řídí regulovčíci u Kruháče u Kolera, no a pokud byste jeli do Luhačovic, tak na vjezdu od Biskupic, tak máme komplikaci, že tam máme rovnou několik světelných signalizací, protože tady opravují povrch vozovky. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Maxi, kdo vybírá podlahu?
8: Ty.
7: A kdo jí položí?
8: Já.
7: Super, jedeme do Baumaxu.
9: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
7: Luxusní vzhled.
9: Snadná pokládka.
7: Akce platí do konce srpna.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
11: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplotní rekord pro včerejšek překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu v historii. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji několika týden po sobě padaly teplotní rekordy. Nová maxima pro 5. srpen v regionu zaznamenalo všech 12 stanic Českého hydrometeorologického ústavu s dlouhodobou historií měření. Nejtepleji bylo opět v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 38,8 stupně Celsia. Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátko dostal příliš blízko k dopravnímu letadlu. To startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana. Podle Bílé domu nebyl Trump v ohrožení. No a fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin. Už o hodinu dříve rozehrají rovněž na svém stadionu třetí předkolo konferenční ligy jablonečtí fotbalisté proti týmu RFS Riga.
0: Z 90% máme ve Zlínském kraji už více než 30 stupňů, ať už jsou to Košíky, ať je to třeba Kaňovice, anebo Hutisko Solenec, tady měříme 31 aktuálně. Dnešní počasí nám bude přát, že zase ten teploměr vystoupá výše, až 36 stupňů Celsia, máme mít většinou skoro jasno, odpoledne k večeru začnou přibývat mraky a může se ojediněle objevit přeháňka, anebo i bouřka.
12: Hit Radio Zlín.
0: Takové letní svlažení. Já vás svlažím muzikou Rock My Body a nebo Professor Green právě teď. Hezké dopoledne.

Kamarádi, tohle jsem měl normálně na kazetě na originálu. Michael Jackson, Will You Be There? Kdo by chtěl na Vizovické trnkobraní? Zvedněte ruku, volejte! Ale až odpoledne, to byl chyták. Odpoledne pro vás, naše dvojka Pavel se Šárkou mají soutěž Hlavou proti zlínu a právě dneska si můžete vyhrát lupeny na Vizovické trnkobraní. Já jednou takové doporučení k téhleté akci mám. A to je přijít v pátek co nejdřív, protože těsně po otevření areálu tam budu hrát já se svojí kapelou Know-how. Takže pod pódiem 21. srpna to chce spoustu posluchačů našeho Hydrádia Zlín. No a mimo nás samozřejmě velké kapely, že jo? Tři sestry, Pamlier, Support Lesbians, v sobotu potom No Name, Xindlix, Olympic. Za dva týdny bude ve Vizovicích pařba a vy u toho samozřejmě můžete být díky Hydrádiu Zlín. Odpoledne se rozběhněte Hlavou proti Zlínu, soutěžíme o lístky.

0: Zatřepat hlavou a jenom tak, aby to nebolelo za krkem a taky, abychom to nepřehnali, abychom se zbytečně takhle při práci nespotili. Green Day, American Idiot. A v červenci vydali Green Day soundtrack novému filmu Nimrod a jasně, že tahle tapička tam samozřejmě nemůže chybět ani na Hydrádiu Zlín, proto jsme si ji dali. Příští týden se máme dočkat světové premiéry komedie, kdy se mladá kapela snaží dostat k předskakování Green Day a nejspíš by v následujících dnech a týdnech se měl tenhle ten snímek dostat i k nám do České republiky. Já jsem se díval na zlínské GAčko, zatím je tam Spider-Man, Spider-Man, Odyssea, třikrát Spider-Man, potom Tlapková patrola, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man, ale zase na druhou stranu mají tam klimu, když se v práci pečete, možná si tam můžete odpoledne zajít. Imagine Dragons a Demons nebo Dua Lipa Houdini, to jsou pecky, které pro vás budu mít na zpříjemnění toho čtvrtečního dopoledne.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
10: Hit Radio. Když jedete

Báječná peska, Dua Lipa, Houdini, já zdravím všechny, kteří teď momentálně za prací cestují autem, možná teď projíždíte Zlínem. Všimli jste si, že každý den víc a víc jde vidět, že se blíží Barunka. Každý den se objeví něco nového s tematikou největšího motoristického svátku u nás, tak není se čemu divit, že jo, už příští pátek budou prohánět se závodní speciály centrem Zlína a my samozřejmě budeme u toho a budeme z Barunky vysílat živě. No ale než bude pátek, tak si dáme spoustu skvělé muziky, třeba Jamelio.

0: Mel Smith a Nice to Meet You mi vždycky připomíná takovou jako irskou muziku, když vyrazíte někam prostě do těch uliček a vidíte ty krásné puby. Tak prosím vás, v Irsku teďka 14 stupňů Celsia, příjemňočko, že? Když se řeknou 2 miliony, co si pod tím, milí posluchači Hitrádia, s ním představíte? Někdo luxusní auto, někdo chalupu na Valašsku, dobrovolní hasiči, zase nové hadice, dodávku třeba, nebo opravu klubovny. Nebo pořádný dětský sen. Nebo dětský den, uspořádaný, že jo. Město Zlín těm, kdo bojovali s požárem 34. budovy ve Svitu, rozdělí v odměnách 800 tisíc korun a zbytek do těch 2 milionů něco půjde na nákup právě nové techniky. Já jsem počítal, že každý z těch zasahujících dobrovolných hasičů by měl dostat kolem 10 tisíc korun. Ona je to hezká odměna, ale kamarádi, ta odvaha běžet tam, odkud ostatní utíkají, to rozhodně není o penězích. A já posílám všem, kteří bojovali právě tady při tomhletom požáru, muziku jako odměnu a velké poděkování, že nejenom tady, ale jinde nasazujete své životy. Pink So What, anebo Jelen všude zdejší z Hitrádia Zlín.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Jste ze Zlína a okolí?
6: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
5: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
6: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
5: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
6: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
5: www.oaza-klidu.cz.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Alegria vás zve na výlet.

0: masáže. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky. CZ. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší muzika a aktuální zprávy, takové Hydrádio Zlín. David Račák má připravené, že vláda bude snižovat počet vojáků. Jaké budou maxima, tak to vám řekneme už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, abyste to měli kompletní, to zpravodajství, tak pozor, pokud byste jeli přes Babice, tak jak je nájezd na D55, tak tady na té křižovatce, kousek od Hřbitova v Babicích, máme ťukanec dvou aut, na místě je ovšem policie a bude řešit tuto situaci. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Miniřáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
6: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích dvou letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi na Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Oprava silnice v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem na Kroměříčsku si vyžádá její uzavírku. Práce s dopravním omezením začnou v pondělí 10. srpna. Po zimní přestávce se s jejich dokončením počítá v prvním pololetí příštího roku. Průměrná prodejní cena ojetých aut na českém trhu v červenci meziročně vzrostla o skoro 7% na 324 tisíc korun. Bylo to o necelých 3 tisíce korun více než v červnu, ale zároveň o téměř 11 tisíc méně než v rekordním únoru. Přesto prodeje ojetých automobilů na insertních serverech poklesly. No a tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji v Torontu ve druhém kole. 21. nasazená Češka prohrála s Taylor Townsendovou i třetí letošní duel. V celkovém pátém vzájemném utkání podlehla ve dvou setech.
0: Před námi je další z těch letních horkých dnů. Teploty máme naměřit až na 36. Odpoledne se začne ovšem obloha zatahovat a možnou se objevit ojediněle přehánky, anebo také bouřka.
7: Hit Radio Zlín.
0: Muzika připravená, doufám, že čtvrtek vám odsýpá jako parádně a zdraví vás Filip Bartek. One Direction na začátek této hodiny.

taneční pecky jako New Religion a nebo klasiky jako Činasky a Zadarmo. My zdravíme všechny ty, kteří teďka na stavbách makají v tomhletom vedru jako takové lití asfaltu. Já úplně myslím na ty silničáře. To nevíte, jestli už máte tu správnou teplotu, anebo prostě je to jenom počasí. Hele, ať je to s klimatickou krizí, jakkoliv ve Strážnici několik dnů po sobě padají teplotní rekordy pro Českou republiku, v Kroměříži zase několik dní po sobě pro Zlínský kraj. To je takové to období, kdy v práci sáháme po ovladači klimatizace, otevíráme ledničku častěji než sociální sítě. Ve Zlínském kraji se přepsala maxima pro 5. srpen úplně na všech 12 oficiálních stanicích. To jednou v létě bude vzácná věta, kdy vám budeme říkat teplotní rekordy tentokrát nepřepsány. No, dřív jsme prostě za tropy museli cestovat na dovolenou, teďka nemusíme utratit ani korunu, máme to tady normálně doma. Co všechno je super, zadarmo, tak to nám připomenou Činasky právě s tím hitem, na který jsem vás už na začátku tohodle toho povídání nalákal. Hele, legenda, posloucháte Hit Radio Zlín. Zase dva lízy.

0: Možná teďka někdo utíká do fitka, když v takovém horku, no dobří blázni jste, kaskáda, tak takováhle muzika by tam přesně mohla hrát. No ale teďka možná zase naopak někteří se budou toulat po venku, protože na Slovensku se objeví nové kešky. Pamatujete ještě takovou tu chvíli, kdy jsme s kamarády, se známými nebo třeba v tajnosti sami lovili tajné schránky, kde byly různé vzkazy a nebo i nějaké dárečky a třeba putovali třeba celým světem a museli jste je poslat dál. Tak pamatujete na to? Já jsem kešky lovil, takže kdo zná geocaching, určitě ví. V Hradišti si někdo na tohle to musel vzpomnět, protože teďka je tam akce s názvem Geoslovácko. Jakože řekl bych vám, kde začíná, jak bude probíhat, ale můžu říct, že vlastně jako od dnešního dne až do neděle, protože vlastně správný keškař nikdy nic nemůže napovědět, takže sorry. Ale s GPS-kou tam můžete bloudit v následujících dnech. A když budete bloudit, tak do uší sluchátka a hydrádio zní, protože my vám budeme do toho hledání hrát ty nejlepší hity. David Guetta a nebo Eminem za malou chvíli na to hledání.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, tyva, to je problém. Jako
10: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
9: No tak schválně, tak schválně.
10: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
11: Dobře ty.
9: Tak to čumím teda.
10: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
9: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, že má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
10: No, tak je
9: ty to. Počkej, ty jsi 99. A tam no. Jsme skončili.
10: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
11: Byla to šance 365:1.
9: A prohráli jsme.
8: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

Eminem a Rihanna, hvězdné to spojení. Na Hitrádiu Zlín pro vás. Já si úplně vybavuji, když jsme tohleto hráli jako aktuální hit. Já myslím, že spousta našich posluchačů může potvrdit, jaký to byl obrovský boom. My na Hitrádiu Zlín tak celkově vlastně rádi vzpomínáme, jestli si chcete připomenout chvíle, kdy jste chodili na brigády, kdy jste po práci v létě řešili jenom to, jestli jede parta na Ostrovskou na koupačku, nebo co se bude odpoledne dít. Tak večer pro vás od 18. máme hity z dob minulých. V Hitrádiu Klasik vás zavedeme do 80. 90. a milénia. V jednom

0: Sladké jako letní zmrzlina, Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu Zlín. Hezké dopoledne. Víte, jak vypadá Moravák bez švestek? Podezřele. Ale běžte se podívat k nějakému sadu ve Zlínském kraji. Napříč celým územím našeho kraje hlásí obrovské ztráty. První poškodil úrodu mráz, teďka zase dlouhodobé sucho. Ano, spadla od začátku roku. Tak čtvrtina srážek, než jsme byli tady ve Zlínském kraji zvyklí. A tak ti, co už sklízí, hlásí, že je tak čtvrtina toho, co běžně ze stromů se třepou. No, my v Nivnici nemáme ani jednu, co vám budu povídat, tam se jako vůbec nic nenašlo, fakt ani ně, ale já si myslím, že na Moravě existuje taková jako kratochvíle, že se sousedí mezi sebou zachraňují a podobně, že vždycky najdete někoho, s kým vlastně tu zimu můžete přežít. To je takový ten soused přes ten plot a vždycky najdete tady na Moravě někoho, o kom můžete říct, že prostě v tom demižoně něco vždycky bude mít. Tak já se budu bavit o jiných letních aktivitách, třeba že byste odpoledne vyrazili na koupák, doufám, že tam hrají Hit Rádio Zlín, že nás budete poslouchat i nadále a Filip Bartek se s vámi loučí a uslyšíme se zase zítra. Ještě ale muzika, jo, to bych odešel bez toho, aniž bych vám řekl, na co se těšit. Katy Perry a nebo Ed Sheeran, už za chvíli.
1: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hit Rádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás!
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju!
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dál jezdíme kyvadlově na okraji Vizovic směrem na Valašskou Polanku, počítejme s mírným zdržením u semaforu a stejně tak mezi Lukovem a Kašavou. O tomto víkendu budou ve Zlíně úplně uzavřené ulice Hradská a Osvoboditelů u Kolektivního domu. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Nechtěji už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
7: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
8: organizace Za sklem společně s obcí.
9: Přes. Čeká vás den plný zážitků,
10: kouzelní, živá hudba,
11: bořivé dílničky,
12: soutěže pro děti,
13: skákací hra,
14: zvířátka,
15: historická hasičská technika,
16: skvělé občerstvení
17: a zmrzlina.
18: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
19: 29. srpna od 10 hodin.
20: Těšíme se!

0: čemu můžete věřit.
1: On Air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vysoké letní teploty ovlivňují naše nákupy. V tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí, popíše viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
3: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
2: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy spáchané před 15 lety v Praze. Muže zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvláště surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let. K činu se nepřiznal, soud ho ale poslal do vazby. Vražda doposud zůstávala takzvaným policejním pomníčkem. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Nový zákon má chránit zákazníky před dočernými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Lidé budou moci nevyžádané hovory nahlásit na vládní web. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Demolice vyhořelé budovy 34 v Baťovském areálu ve Zlíně se rozjede dnes odpoledne. Majitel objektu, společnost Cream, už objekt dopoledne předala demoliční firmě. Ta bude budovu od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Hlavní torzo má zmizet do měsíce a postup prací můžeme sledovat online v přímém přenosu. Podrobnosti máme na hitradiozlin.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Dnešní maxima na východě Moravy budou aspoň o kousek nižší než v minulých dnech, do 36 stupňů. Večer místy dorazí přehánky a bouřky, lokálně i silné. Zítra bude kolem 25.

Je čtvrtek 6.8. 12 hodin. Krásný den vám přeji, Jirka. Trošku máme ochlazení, zaplať pámu za to. Taková malá klimatizace, alespoň na jeden den. Jinak od zítřka už zase má být téměř všude jasná obloha. Tak nebudeme se nalhávat, nic trošku jsme to potřebovali, alespoň můžeme o něco lépe dýchat. A možná, že i ty rozpálené chodníky, tak že i budou pro ty naše čtyřnohý miláčky teď o něco příjemnější. Nám začínají naše oblíbené hity, 5 srdcovek tady pro vás mám. No a když to sluníčko teď momentálně nevidíte, no tak aby jsme nevyšli ze cviku, tak si ho dáme alespoň tady u nás na Hit Rádiu. Skotská skupina Texas a nádherný hit z roku 1999, Summer Sun.

0: Legendární skotská skupina Texas Summer Song. Je 12 hodin 6 minut, začaly nám dnešní čtvrteční srdcovky na Hit Radio. Tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když tahle srdcovka vyšla, tak jste si ji určitě nemohli dát do mobilního telefonu jako mobilní vyzvánění. Takhle, mohli, ale bylo to úplně v jiném formátu. Určitě by to neznělo jako MP3. V roce 1999 vlastně vyzvánění na mobilu znělo přesně takhle. Tak jste ho měli? Tohle je mimochodem z Nokia 3020, jo? Z roku 1999. Pak samozřejmě ty mobilní telefony zažily obrovský boom, no a když už jsme pak měli polyfonní vyzvánění a pak přišly ty MP3, tak to už, to je prostě už sci-fi pro rok 1999. No a když máme ty srdcovky, tak možná, že jste měli taky v 99. už mobilní telefon. Možná jste ho měli ještě o něco dříve. A tak se ptám, jaký mobil jste měli jako úplně první? Kolik vám bylo? Předpokládám, že to bylo asi jako od rodičů, pokud samozřejmě už jste nebyli na brigádě a nevydělávali jste raketu a nemohli jste si koupit teda mobilní telefon sami. 777-937-777, tak to je WhatsApp, jsem na Hit Radio. Napište mi váš první mobilní telefon, kolik vám bylo let, co to bylo za značku a kdo vám ho tenkrát koupil, jo? Zavzpomínáme dneska na tehdejší mobilní jednořádkový nebo dvouřádkový aparáty. Teď Phil Collins.

0: Takhle zní 21. století, tohle je srdcovka ze začátku milénia, Swedish House Mafia a Pharrell Williams.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je čtvrt na jednou, v srdcovkách vzpomínáme na naše první mobilní telefony. Děkuju za všemi zprávy, které posíláte na 777-937-777. Stejně je to hezký, že v době, kdy vzpomínáme na tyhle mobilní telefony, tak žijeme vlastně jako v době, který pro nás je úplný sci-fi, protože teď mi klidně můžete poslat fotku, video, že jo, prostě můžete poslouchat i Hit Radio přes mobilní telefon. Já tady můžu dát klidně živý vysílání teď přes Instagram a můžeme se takhle na sebe koukat. To je jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný ten posun, který je oproti tomu, co jsme tenkrát za ty cihly drželi v rukách a říkali jsme si, jak vlastně jako moderní technologie to je. Tak třeba Eva, tak ta dostala svůj první mobilní telefon, když jí bylo 12, od rodičů za vysvědčení. Byl to Ericsson, byl obrovský, měl anténku a zadní část mobilu tvořila velká, trochu objemná baterie. Měla jsem ho až do střední školy, pak už jsem byla frérka s Nokia 3310. Jasně. Taky jsem jí měl, jsem za to vděčnej svým rodičům, že jsem mohl mít 3310. Bylo neuvěřitelný. Toho hada jsme hráli prostě všichni v kuse a stejně ten telefon týden nepotřeboval nabít. To prostě úlet. Čau, můj první mobil byla Nokia 5110. V roce 2000 mi ho koupila máma za maturitu. A pozor, naše moderní superfirma teď momentálně mám od nich služební telefon a je to Nokia 3110. Jako fakt, zdraví Andy. Krásný, tak jako proč ne? Akorát teď si myslím, že už bude mít jako barevný displej, že jo, možná tam půjdou taky fotky. Vlastně nevím, 3110, jak to teď aktuálně vypadá. Ale hledal jsem, že Nokia 5110 v roce 2000 tak stála zhruba 5000 korun, jo. A průměrný plat v roce 2000 hrubýho byl 13 219 korun. Takže to, že si dostala od rodičů tenkrát telefon za bůra, to se jako fakt plácli přes kapsu. Hodně dobrý. Co vaše první mobilní telefony? Dejte vědět 777-937-937 a my si dáme bývalou Spice Girl na solové dráze. Look at me! Skvělý hit. But wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Fugees, Ready or Not. Ve 12 hodin 22 minut. Skvělej hit. Pátá srdcovka. Když budete hodně jako pozorně poslouchat, tak tam uslyšíte takový ty hezký jako podtóny. Tak to je Eňa, prosím vás. Eňa a konec 80. let.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Jo, takhle daleko jsme. Teď momentálně tedy v 90. letech, díky skupině Fugees, v 90. letech obrovitánský rozmach mobilních telefonů, že jo, potom začátkem milénia, už to potom začalo ještě jako úplně jinak. Ale my si dneska povídáme o těch mobilních telefonech z 90. let a mám tady krásnou zprávu od Dana, který píše, ach bože, je to dávno. Můj první mobil byl modrý Sony Ericsson. Byl totálně cool, protože byl dvouřádkový a měl kryt tlačítek. Dostal jsem ho od rodičů a na pouti na atrakci mi vyletěl z kapsy a rozbil se. Pak přišla dodnes nepřekonatelná Nokia 3310, no a závody, kdo bude lepší v hraní hada. Díky za tyhle vzpomínky, zdraví Dan. Dane, není vůbec zač, já děkuju za zprávu. Víte, co mě osobně jako chybí tady z té doby a tady z těch mobilních telefonů? Za prvý, ty kryty, jo? Pamatujete si tu obrovskou škálu předních krytů? Tenkrát jste je koupili na každý tržnici, byl to obrovitánský boom, každý den jsme vlastně mohli mít jiný design toho mobilního telefonu. Nikdy to na to ani nesedělo, bylo to veliký, ale vlastně to šlo rozebrat a sestavit a mohli jste si fakt dělat jako úplně jiný mobilní telefony. To je jedna věc. A co mi chybí jako hodně, tak je to prozvánění. To prozvánění, kdy prostě jenom tak byla neděle večer, že jo, a najednou 9:30, píp, a jenom vás někdo prozvonil, jo. A to jste věděl, že na vás někdo myslí. A takhle jste se mohli klidně prozvánět třeba do 3 do rána, my jsme takhle hrávali hry, že kdo prozvoní jako poslední, tak vyhrál. Pak jsme se druhý den potkali ve škole, všichni olympijský kruhy pod očima, že jo. Ale vlastně to bylo krásný, no. Blbý je, když vám to potom, a vždycky se našel někdo takový, kdo vám to prostě zved a pak už jste najednou neměli kredit ani na to prozvonění. Blbý. Co dál? Byl rok 2002, byla jsem v 7. třídě, spolužáci už postupně začínali nosit mobily a já jsem taky s jedním počítala od Ježíška k Vánocům. Nedostala jsem ho, asi prostě jsem natolik dokázal vytvořit tu pravou vánoční pohodu, že taťka radši vzal svůj Alcatel s antenkou a malým černobílým displejem, hodil ho po mně na gauči se slovy, no tak si ho hold nech. A já jsem konečně mohla napsat první SMSku a prozvánit se s ostatními tam a zpět o 106. Tuhle zábavu dnes už nedokážu pochopit. Já jo, děkuju za všechny tyhle vzpomínky, je to krásný, dál si to budu pročítávat na 777-937-777. No a zároveň rovnou, když už budete psát vzpomínky, tak mi napište, jakou srdcovku byste chtěli slyšet. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání.
1: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskanzenu Modrá. Zve vás? Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
6: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Jste ze Zlína a okolí?
9: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
8: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
9: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
8: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
9: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
8: www.oaza-klidu.cz

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Linkin Park na Hit Radio 12.36.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je tady v rámci srdcovek poslední srdcovka, která je na vaše přání. My jsme dneska spolu vzpomínali na naše první mobilní telefony. Jsou to nádherný příběhy, který mi posíláte na WhatsApp 777-937-777. A nejde jenom o ten samotný typ toho mobilního telefonu, ale i o ty příběhy, jakože třeba vám vypadl ze čtvrtého patra z balkónu, si běhli jste dolů, si sbírali jste jednotlivé součástky, baterku, přiklapli jste to k sobě, zapli a on fungoval dál, že jo? Nebo tady další, měl jsem Siemens C10, to jestli já si dobře pamatuju, to byla taková ta kočička, ne? Ono to vypadalo jako dámská vložka s anténou, ale bylo to taky jako prostě hezký, milý. Podle mě to je ono. Každopádně tady v té zprávě se píše, urval jsem tomu anténu a tak jsem do toho normálně navrtal nějaký dřevěný sokol, ono to fungovalo dál. Jako dokonalý tenkrát. No, hele, za mě, jestli náhodou jí doma, nebo teda nejí, ale obecně ten telefon, jestli doma někde najdete, jestli ho někde máte, já věřím, že ve skříni, v krabici určitě bude, zkuste ho najít. Dejte do něj simku a pročtěte si zprávy, které v něm máte uložený. To bude taková cesta do vlastního já. Vybaví se vám vzpomínky, na které jste zapomněli, budete v kontaktu s kamarády, se kterými se už dávno nevídáte, no a možná, že tam objevíte třeba i SMSky od babičky a dědy, kteří už to s vámi nejsou. Myslím si, že tohle bude víc, než kdybyste našli svůj deníček ze základky. Tak pojďme si to dát.

0: z nejlepších duetů na celém světě.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na přání. Luci, opravdu jako moc děkujeme za tenhle výběr a fakt neděkuju sám, protože mám tady třeba zprávu od Katky, která píše: wow, tak tuhle verzi jsem nikdy neslyšela a miluju jí. Děkuju té paní, co si o ní napsala. Nebo Barča teď napsala zprávu: sedla jsem právě do auta a mám husinu, děkuju za tu krásu. No tak rádo se stalo. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. A opravdu doporučuju píseň One, Mary J. Blige a U2 v tomhle duetu, až někdy budete mít fakt blbý den. Až prostě budete mít pocit, že jste na úplně na všechno, prostě jako doma, v práci, sami. Až vás to nebude bavit, vemte si sluchátka, anebo se zavřete do auta a pusťte si to na plný pecky. Ta husí kůže, kterou budete mít, tak ta vám prostě vrátí energii do života. Tohle je nádherný duet. Fakt jako skvělý. Srdcovka s velkým S za mě.

0: ještě jednou děkujeme za tenhle výběr a těším se opět zítra. Zítra poslední srdcovky pro tento týden budeme začínat na Hit Rádiu opět ve 12 hodin s Jirkou Pelnářem. Za chviličku Ella Henderson, taky Coldplay a stihneme i Marka Ztracenýho, protože zítra je jeho velký den.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, tyva, to je problém.
2: Jako asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
1: No tak schválně.
2: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
3: Dobře ty.
1: Tak to čumím teda.
2: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
1: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, že má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
2: No, tak je
1: ty to. Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
2: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
3: Byla to šance 365:1.
1: A prohráli jsme.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Vyhazuj si mé boty, zítra to uslyšíte živě na největším koncertu, který nemá v Česku obdoby, a vlastně to, co se tam chystá, snad ani v Evropě. I o tom si budeme povídat v příští hodině.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 u Kroměříže směr Přerov pracují silničáři u pravé krajnice. Projíždějte opatrně. Připomínám úplnou uzavírku části ulice Doktora Edvarda Beneše v Otrokovicích poblíž vlakového nádraží. Objížďka je vyznačená. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Už příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barumček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
4: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
3: On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejné kauze navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětlí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
11: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
10: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. Počítá s tím návrh, který dostala k posouzení sněmovna. Senátní výbor pro obranu jej projedná za týden. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Kriminalisté vyšetřují útok na člověka v újezdu u Valašských Klobouk. Podezřelého muže zadrželi, pátrali po něm v noci i vrtulníkem. Druhý muž je zraněný. Podrobnosti policisté ani zdravotníci zatím poskytovat nebudou. Kriminalisté pouze uvedli, že případ vyšetřují a teď už v této souvislosti nikomu nehrozí nebezpečí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Zatím je na východě Moravy slunečno, později bude přibývat oblačnosti a místy zaprší. Dorazit můžou i silné bouřky s kroupami, nárazovým větrem a přívalovým deštěm. Maxima 33 až 36.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Děkujeme Luci za zprávy a my pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty. Těsně před koncem minulé hodiny tak Marek Ztracený zpíval píseň Obuj si mé boty. Horká novinka, která zazní zítra na Letenské pláni, kde nás čeká největší dosavadní koncert českého interpreta v historii celé České republiky. Zpíval píseň Obuj si mé boty, tak jsem si tak říkal, jo, klidně, protože momentálně si nenazuju ani ty svoje. Jestli vám otýkají nohy v tomhle šíleném vedru, tak je to naprosto normální, nebo otýkají, co otýkají? Nám kynou jak těsto na knedlíky pod peřinou, prostě naprosto normální věc, jo, je to v pohodě, tak zaplať vám Bůh za to dnešní lehký ochlazení, že konečně si můžete vzít i ty svoje boty. Nicméně, co se týká samotného koncertu, o tom si budeme povídat už za chvíli. Navíc už od dopoledne pro vás budeme mít přímo z místa aktuální informace. Nenechte si to ujít. Teď

na čtvrteční odpoledne. Bruno Mars, Just the way you are, je 13 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio. A kdy naposled vám z něčeho, jak se říká, padla brada? Že jste prostě přišli, wow, jste jenom stáli s otevřenou pusou a koukali jste. Tak pokud už ani nepamatujete, no tak doporučuji zítra přijďte na koncert Marka Ztracenýho, protože myslím si, že přesně tohle se stane. Každý, kdo tam přijde, tak prostě najednou bude koukat a bude si říkat jakože, cože? Jak je tohle možné? Co to tady je? Co to tady vyrostlo? Na Letenský plání, tak doslova do písmene vyroste úplně nový stadion. Technici tam postavili obrovitánskou tribunu, pódium s výběžkem, 5 věží s obrazovkama. Všechno kvůli zítřejšímu koncertu, přivezlo to tam 140 kamionů, staví se to měsíc, je to prostě obrovský, je to masakr. Všechno vlastně jenom kvůli 120 minutám jednoho jediného koncertu a druhý den se to zase všechno začne balit zpátky a odvážet zase pryč. Je prostě úlet, masakr. A to všechno díky Markovi Ztracenýmu, který se rozhodl, že udělá největší koncert nejenom ve své kariéře, ale vlastně v historii celé České republiky. Ano, na stejném místě tak byl Michael Jackson. Byl koncert Rolling Stones a teď tam bude mít koncert Marek Ztracený. Bude to něco neuvěřitelného. Pochopitelně, že celá doprava tak na tom taky bude záviset. Koncert začíná večer, ale už od 4 hodin od odpoledne, tak areál bude otevřený. Je posílená tramvaj, je posílený metro. Marek Ztracený dával na své sociální sítě i správnou mapu, kudy se vlastně jako má jít, aby všichni fanoušci, aby i vy jste věděli, kdybyste chtěli jít třeba i pěšky, dát si to procházku po Praze, že byste parkovali někde jako daleko, tak klidně můžete, klidně se podívejte na jeho sociální sítě, protože tam uvidíte kompletně celou mapu areálu a všechny vstupy, přístupy, cesty a tak dále. No a navíc my, Hit Radio, tam budeme s vámi, konkrétně já, už od rána od 9 hodin budu na místě, od 9 hodin uslyšíte přímý vstupy a živý vstupy přímo z Letenské pláně, vždycky jednou do hodiny uslyšíte aktuální informace, rozhovory pochopitelně s dalšími hosty, interprety, kteří budou vystupovat jako hosté Marka Ztraceného a pochopitelně bude i rozhovor přímo s Markem Ztraceným. Takže zítra od 9 hodin dopoledne na Hit Rádiu exkluzivně živé vstupy ode mě přímo z Letenské pláně. Tak se máte na co těšit. My se těšíme strašně, protože budeme součástí něčeho, co se vepíše do historie české pop music. A kdo ví, kdy se to překoná?

0: tisícovku na Tank Kartu Easy od Orlenu. To je tank karta, díky který máte do konce prázdnin každý den slevu korunu na litr nebo 2 koruny na prémiová paliva. Jestli tuhle tank kartu nemáte, tak si ji můžete pořídit v aplikaci Orlen, a nebo vám stačí jenom ta aplikace a slevu můžete využívat každé pondělí. To jsou epické slevy, které má Orlen celé prázdniny, a navíc ještě akce na letní drinky, na letní osvěžení. No a my tady na Hit Rádiu vám právě na čerpací stanice Orlen dokážeme dát kredit 10 000 korun. Zítra mezi 12. a 15. Jak se dostanete do hry, to najdete na webu hitradio.cz. Za chviličku na Hit Rádiu další hity. Bude například Kato, nebude chybět ani Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
6: Čeká vás den plný zážitků.
7: Kouzelní. Živá hudba.
8: Bořivé dílničky.
9: Soutěže pro děti.
10: Skákací hra. Zvířátka.
11: Historická hasičská technika.
12: Skvělé občerstvení.
13: A zmrzlina.
4: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
3: 29. srpna od 10 hodin.
14: Těšíme se na vás.
15: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mežmeš, Ben Kristoval, jejich společný duet Slzy na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. Když jsme u těch slz, tak Slzy pro pláč mají cyklistky na tour. Jo, to je prosím vás zase kauza. Komisařky jen teď kontrolujou velikosti podprsenek. Fakt? To je asi poprvé, co bych chtěl být traťová komisařka. Ne, ale teď vážně, jde o to, že si závodnice na tour prý začaly vycpávat košíčky, aby byly rychlejší. Jo, že si toho všimli, že na startu měli prostě jako ten dres nějaký a když přijeli do cíle, tak tam měli vepředu dvě boule. Jo, je to jednoduchá fyzika, proudění vzduchu, aerodynamika, koncentrovaná zátěž a tak dále, že jo. Nic podstatný je tedy, že teď momentálně je to další kauza, která hýbe celým cyklistickým sportem. To je stejně jako zvláštní, těch kaus už je tam tolik. Nejdřív se sypalo, jo, pak se zase schovávaly motory do trubek, no a teď teda budeme řešit, jestli mají favoritky Ačko, Cčko nebo Dčko. Zajímavý, zajímavý. Cyklistika, čím dál tím víc mě to teda jako baví. Každopádně, pádnové, pro nás inspirace, jo, jestli patříte mezi hobíky a chcete jezdit prostě jenom rychlejš, není nic jednoduše.

Passenger na Hit Rádiu ve 13 hodin na 44 minut. Viděli jste film Passenger, pasažéři, nebo Passengers tady. Ono to nemá tady s tou hudbou vůbec nic společného teda. Akorát já, jak jsem tady viděl ten název, tak jsem si hned vzpomněl, je nádherný film, skvělej. Je úplně v rychlosti, letí vesmírnou lodí na jinou planetu, jeden týpek tak se tam probudí z toho spánku, že jo, umělýho, ve kterém tam všichni jako jsou, a protože najednou je tam jako sám, tak mu začne hrabat a probudí nějakou buchtu tam, no, ta se to potom jako dozví, že jo, a pak jsou tam spolu, no, je to trošku jako psychologický thriller, ale jsou tam neuvěřitelné.

0: neuvěřitelné scény. Tak pokud jste nikdy neviděli, podívejte se a těšte se na scénu, kde je ona v bazénu. A najednou ten bazén, tak kvůli tomu, že přestane fungovat gravitace, tak se ona ocitne v obrovitánský, vlastně jako bublině, která takhle plyne vzduchem, tý vodní bublině, a ona v tom plave, malém se v tom utopí. No, boží, krásný film, možná, že i podobné zážitky budete mít třeba teď z nejnovějšího Spidermana, protože to je film, který momentálně láme jeden rekord za druhým a původně jsem si myslel, že Odysseu nic nepřekoná v tomhle ročníku, v tomhle roce, no a vypadá to, že ten Spiderman to fakt jako dokázal, to je jako masakr. Tak pokud jste viděli, já ještě ne, dejte klidně vědět na 777-937-777, jestli je to fakt tak dobrý, jak všichni píšou okolo. My si dáme za chvíli další hity, dáme si například Pitbulla v duetu s Christinou Aguilerou a nebude chybět ani Hunter X.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dál jezdíme Kyvadlově na okraji Vizovic směrem na Valašskou Polanku. Počítejme s mírným zdržením u semaforu a stejně tak mezi Lukovem a Kašavou. O tomto víkendu budou ve Zlíně úplně uzavřené ulice Hradská a Osvoboditelů u Kolektivního domu. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vlakem jezdí stále více cestujících. Za první pololetí tuto dopravu využilo 85,5 milionu lidí. Meziročně je to zhruba o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
12: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
11: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Česko trápí extrémní sucho. Řada obcí hlásí vyschlé potoky, prameny nebo říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní části republiky. S nedostatkem pitné vody jsou problémy spíše lokálně. Informuje o tom Deník N. Nejlépe placeným českým sportovcem je třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes, hvězda Bostonu v NHL, si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, o 30 milionů méně než o rok dříve. Teď ještě pohled k nám.
13: Demolice vyhořelé budovy 34 v Baťovském areálu ve Zlíně se rozjede dnes odpoledne. Majitel objektu, společnost Cream, už objekt dopoledne předala demoliční firmě. Ta bude budovu od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Hlavní torzo má zmizet do měsíce a postup prací můžeme sledovat online v přímém přenosu. Podrobnosti máme na hitradiozlin.cz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
13: Dnešní maxima na východě Moravy budou aspoň o kousek nižší než v minulých dnech, do 36 stupňů. Večer místy dorazí přehánky a bouřky, lokálně i silné. Zítra bude kolem 25.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
14: A my pokračujeme dál. Čtvrteční odpoledne se opět ponese v duchu fantastických hitů, které pro vás mám nachystané. Tady u nás na Hit Radio. No a zároveň, protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak máme připravený náš oblíbený debatní kroužek. A protože je čtvrtek, tak dneska tady máme opět nepopulární názor. Jednou za týden, tak řeknu nahlas něco, co prostě se nahlas normálně neříká, i když si to třeba půlka lidí myslí. A někdy je to i větší procento. Tak co to bude dneska, řeknu za 2,5 minuty. Dáme jeden hit a pak jdeme na to.
9: Hit

0: coordinates. You call RF, you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love.
1: Gail na Hit Radio ve 2:06, koukám aktuálně na čas, jak nám to tady letí. Posloucháte Hit Radio, máme tady čtvrteční rubriku, když takhle řeknu, nepopulárního názoru. A ten pro dnešní den zní: svatba vztah neposvětí ani nezachrání. Jinými slovy, svatba v 21. století v roce 2026 už není důležitá pro vztah. Co vy si o tom myslíte? Jo? Protože je svatba teda potvrzením fungujícího vztahu, a nebo je to jenom velmi drahý test jeho odolnosti? Dokonalý fotky, drahý šaty, emotivní sliby, že jo? Ty vlastně ale jako nevyřeší třeba problémy, které tam můžou být, a nebo který ještě pár předtím nikdy neřešil, protože někdy je jednodušší naplánovat svatbu, než potom ten společný život. Navíc to možná znáte i z vlastní zkušenosti, jste spolu 10, 12, možná i 15 let a všichni pořád, no tak co, kdy už bude konečně jako ta svatba a tak, a vy si jako nemáte rádi, nebo co je prostě jako za problém. Je opravdu ta svatba tak extrémně důležitá? Je to opravdu potvrzení toho, že ti dva k sobě opravdu patří? A nebo je to přežitek? V rámci nepopulárního názoru já dneska říkám, že tedy svatba ten vztah neposvětí ani nezachrání, a tak trošku už to přežitek může být. Co si myslíte? 777 937 777, pojďme o tom diskutovat. Těším se na názory.

Dozier, Take Me to Church, tedy Vezmi mě do kostela. Záměrně hraju právě tenhle hit, protože o kostelu to dneska bude. Dřív se říkalo nejdřív kostel, potom postel, teď už to funguje všechno úplně jinak. A v rámci nepopulárního názoru, tady máme prostě názor, že svatba v 21. století už je přežitek a že rozhodně jako nezajistí šťastné manželství. Tak co vy na to? Ahoj, děkuju, konečně to někdo řekl. Svatba je přežitek, není důležitá a rozhodně to není potvrzení, že ti dva jsou dokonalý pár. Je mi 36 a polovina mých přátel je rozvedená, anebo jsou spolu, ale vlastně nejsou. Jen se nerozvedli, protože mají společné hypotéky. Zdraví Eva. Další zpráva. My jsme s mým partnerem už 8 let, máme 2letou dceru a svatbu nepotřebuji. Až půjde malá do školky, nechám si úředně změnit příjmení, aby to bylo jednodušší. Ale jinak ne. Peťa. Dobrý. Další zpráva. Ahoj, taky si myslím, že svatba důležitá není, když se mají dva rádi a jsou spolu klidně celý život na hromádce, ale funguje to tak u bezdětných párů. S dětmi už je to jiná situace a to i po právní stránce. Zdraví Jarda. Dobrý, to je vlastně jako pravda, na tom něco bude. Další zpráva, kterou tady mám od Zdeňky. Za mě je svatba s pečetím kompletní rodiny. Pokud se člověk rozhodne mít děti, určitě jsem názoru, aby všichni nosili stejné příjmení. S manželem jsme spolu 12 let, brali jsme se v mých 20 a nelitujeme toho. Další zpráva, ahoj, my už jsme spolu 30 let, brali jsme se v roce 95 a proč to vše vydrželo doteď? Asi proto, že já byl panic ve 20 a moje paní v 25 a o nic jsme nepřišli. Jasně, zdraví Dave Střince. Dobře, Dave, gratuluju a rozhodně tě v tom nechám. Tak a co dál? Víš, co se říká, kdo neskusí nic jiného, nemůže nic jiného litovat, že jo? Co tady máme další? Svatba je krásná, ale zbytečná. Zdraví Hanka. Taky názor, počítám ho tady. Máme ještě tady něco s dětma, třeba? Jestli tady, když něco najdu. Za mě je to přežitek, když se mají rádi a chtějí spolu trávit život, tak jde to i bez papíru. Zdraví Martina. Jasně. Ahoj Jirko, za 3 neděle budeme s manželem slavit 25. výročí svatby. Oh, gratuluju. Ví to i on, že už je to za 3 týdny. Myslím si, že je hezké pro ženu nosit manželovo příjmení, ale tento svazek určitě vztah nezachrání a určitě to, že nejste oficiálně svoji. Případný rozchod dost usnadní. To je taky pravda. Hezké odpoledne, zdraví Klára. Tak co vy si o tom myslíte? Dejte vědět 777 937 777. Ještě tady koukám, svatbu ano. Zní to blbě, ale když se nedej bože něco stane, tak zůstane jeden z partnerů s dětma nezaopatřený. Rozhodně ale ne svatbu za 300 tisíc, jak je dneska v módě. Zdraví Péťa. Péťo, s tím souhlasím, 300 tisíc za svatbu je úplný nesmysl, akorát si myslím, že to je to dneska už snad i jako minimální hranice, protože jsem viděl některé místa, které jenom za to, že tam tu svatbu budete mít, chtějí 300 tisíc a to nepočítám ještě hostinu, hosty a tak dále, takže i to je samozřejmě jako úlet. 777-937-777, buďte součástí dnešního nepopulárního názoru a řekněte, co si o to myslíte.

0: jestli je to opravdu stvrzením jako skutečné lásky. Jestli se to tak dneska bere. Tak vaše názory posíláte na WhatsApp rádia se číslem 777-937-777 a Katka tady píše docela zajímavý názor, že svatba má dneska vlastně smysl jenom z ekonomického pohledu. Pokud jeden z partnerů vydělává výrazně méně nebo zůstává doma kvůli péči o potomky, pak je v případě soužití na hromádce ve velké nevýhodě v případě, že se druhému něco stane. Když není svatba, není vdovský nebo vdovecký důchod. Rozhodně není svatba něco, kvůli čemu vztah vydrží. A přijde mi, že ti, co investují vysoké částky do svatby, tak jsou rozvedeni dřív než ti, co mají low cost svatbu. Zdraví Katka. A to je možná názor, kterým bych to dneska ukončil. Takže ještě jednou díky za všechny názory, které jste posílali na 777-937-777 a to do pořadu Nepopulární názor, kde říkám nahlas věci, které člověk buď se bojí říct, anebo si to většina myslí, ale nikdo to moc neříká. A pak spolu zjišťujeme, jestli opravdu ten názor obstojí, anebo ne. Díky za to. Ve čtvrtek znovu na Hit Radio.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Friendly Fire, ve 14 hodin 36 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Telnář. Máme tady žebříček nejlépe placených českých sportovců ve světě. Tak na prvním místě je David Pastrňák, má hat-trick, mimochodem už po třetí po sobě. Ale ono není důležitý, kolik ti kluci vydělávají, jo? Kdo je první, kdo je desátej, a záměrně říkám kluci, protože v top 10, v té top 10 není jediná sportovkyně. Ale co je zajímavý, tak to je fakt, že z těch 10 sportovců je 8 hokejistů a 2 fotbalisti. Jenom 2 fotbalisti, jinak je to samá hokejka. Zajímavý. Čím to je? Čím si to vysvětlit? Znamená to, že fotbalisti nejsou přeplácení? Nebo je v hokeji menší konkurence a tak se víc kluků prosadí v zámoří než v tom světovém fotbale? Nebo evropským? No, jenom takhle, pánové, pokud večer jdete do hospody, tak nemáte zač, to je téma dneska ke stolu.

0: Lady Gaga, abrakadabra, 14 hodin 42 minut a tímhle kouzlem, tak já se vytratím a zmizím. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Užívejte ho i nadále, a to ve společnosti Hitrádia. Já jsem Jirka Plnář, budu se na vás těšit zítra, ne už ve 12 hodin, ale hned po 9 hodině, protože zítra pro vás budu mít exkluzivní živý vstupy přímo z Letenské pláně, kde se uskuteční největší český koncert v historii. Koncert Marka Ztraceného. Tak se na vás budu těšit.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: My vás letos neskutečně překvapíme, protože vy se díky nám samozřejmě vydáte na Vizovické trnko, kde v Hlavou proti Zlínu v 15.30 rozdáváme dva lupeny na tenhle festiák. Ale co víc, tam je hvězdná kapela, kterou jen tak neuvidíte. A to kapela našeho kolegy Filipa Vártka, Know How.
3: Hezky pěkně, už jenom kvůli ním bych tam šla.

0: 13. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barunček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
1: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
4: Valens.cz.

0: vámi. Buďte s námi. Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Váš nejlepší dopravní servis na východě Moravy, velmi opatrně z Bezměrova na Postoupky. A špatně, z Postoupek na Bezměrov. Zase špatně, tak ono to je v obou směrech, tak buďte opatrní. Kdyby něco novýho, tak 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Nafta ve Zlínském kraji dál zdražuje. Za poslední týden se cena zvedla o 80 haléřů. Od konce státní regulace v půlce července je tak už o 5 korun na litru vyšší. Za naftu teď u nás v regionu platíme průměrně 44,50. Benzín od konce stropování cen zdražil ve Zlínském kraji o korunu. Teď zůstává na ceně 42,20. Odborníci varují před rostoucí hrozbou dronů pro evropská letiště. Nejsou proti nim prý dostatečně chráněna. Obavy vyvolal incident na německém letišti v Lipsku, kde se nákladní letadlo DHL srazilo s dronem a další dron s výbušninou se našel o kus dál u ukrajinského letadla. Teď se navíc ukázalo, že daný letoun byl naložený vojenskou municí. Ve vlacích v Česku přibývá cestujících. Za první pololetí se svezlo 85,5 milionu lidí, meziročně o 7% víc. Co stojí za rostoucím zájmem, nám přiblíží mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
11: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
10: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje také rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Čeští hokejisté do 18 let na Hlinka Grecky Cupu do semifinále nepostoupili. V závěrečném utkání základní skupiny podlehli Finsku 4-5. V noci na sobotu budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem.
8: Počasí v pěti slovech.
0: A rosnička Šárka?
12: 35 stupňů, večer hrozí bouřky.
0: Počkej, 35?
12: To je jedno slovo.
0: Pěta.
12: No je, 35, jasně.
0: Tak jo, tak já to uznám.
8: Hit Radio Zlín.
0: A my tady v odpolední show, prosím vás, my už se pomaličku, ale jistě chystáme taky na zhruba 15.25, kdy se tady vrhneme do hlavou proti Zlínu. My se Šárkou tady pro vás máme tři speciální otázky, když na ně správně odpovíte, což bude velmi jednoduché, dneska na téma koupaliště, tak my vám za to nadělíme, co?
12: Lístky na trnkovraní.
0: Hey!

0: Rad Be Mine, hezky do pohody na Hit Radio Zlín. A jinak od jak živá, my tady v Česku obecně milujeme samozběry. A tím nemyslím takové ty, že jdeme na farmu a to ještě za to zaplatíme. Ne, my máme rádi samozběry zadarmo.
1: Neboli... Jakože k sousedovi prostě vlezeš na strom.
0: Například, například, jo, něco mu tam popadalo, tak já mu to radši pozbírám, jo. Nebo takové to, že u cesty někde si natrámeš vestičky.
1: Jejda, jo, jasně. Jo. U nás cesta na novou dědinu, tak tam pravidelně sbírou třešně. My tomu říkáme olovnatky, že jo, protože že... u silnice nechci sbírat prostě jako ovoce, fuj.
0: O, proč ne?
1: Tož nevím,
0: protože to nikdo
1: prostě
0: nechce.
1: Plní olova, přesně.
0: Nezájem, hele, furt mi prej chybí o železo, no tak se nepřestane stěžovat ten doktor, no. Tak já se ptám vás, ale na co chodíte do lesa nebo do naší přírody? Co sbíráte pravidelně, co je u vás třeba i tradicí? 601 13 13 05.

0: Hit Radio Zlín s vámi, tak jako odpolední show, Pavla Šárka. A teď se dostáváme k vám, k zprávám, co jste nám napsali na 601 13 13 05, a ne, co sbíráte v české přírodě, třeba i pravidelně. Libor, chodíme pravidelně každý rok v sezóně na houby, to je už skoro tradice, co máme naučenou se ženou od malička, dnes to učíme svoje děti, které houby sbírat, které ne, a pak je z toho zdarma večeře v podobě smaženice.
1: To je sice všecko pěkný, Libore, ale kdo to čistí, by mě zajímalo, protože tuhle část já fakt nesnáším jako na houbaření celkově. To je
0: mě vždycky vadilo to sušit, protože to pak smrdí, jakože po celém bytě.
1: To voní krásně, hřiby úplně. Měl.
0: No, když to je 4 dny, už ti to jako nevoní.
1: Ne, dobrý. Tak víš co, tak se domluvíme tak, Pavle. Já vždycky nazbírám, ty to očistíš a já ti to usuším u nás, jo?
0: Dobře, ale já to pak sním. Adéla, my jsme vždycky chodívali do Beskyt na porůvky, když jsme tam jezdili na dovolenou, ale to bylo v mé pubertě, dnes už nic takového vlastně neděláme doma. Tak to jsme taky dělávali dřív, co se taky...
1: Porůvky, jasně no, ale taky teď přemýšlím nad tím, že jsem jako nebyla už roky teda nikde.
0: No, a Sára to úplně zabila. Pravidelně takhle sbírám ovoce u silnice, kde to roste, než aby to zhnilo. Já to pak zavařím, nebo se o to postarám jinak, když se to tam válí.
1: Já ti nevím, ale mě to pak přijde takový divný u těch cest. Prostě.
0: Já to omiju, ne, prostě. No, všecko dobrý, buďme zdraví všichni.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
6: Čeká vás den plný zážitků.
7: Kouzelní. Živá hudba.
8: Bořivé dílničky.
9: Soutěže pro děti.
10: Skákací hra.
11: Zvířátka.
12: Historická hasičská technika.
13: Skvělé občerstvení.
14: A zmrzlina.
4: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
3: 29. srpna od 10 hodin.
15: Těšíme se na vás.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
16: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
17: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Jste ze Zlína a okolí?
19: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
18: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
19: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
18: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
19: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
18: www.oaza-klidu.cz.
9: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Myslím, že všichni, ne na Hitrádiu Zlín plní show, ale všichni se opravdu už pomaličku začínáme čím dál více těšit na vizovické trnkobraní. Možná, že díky tomu, že tady rozdáváme v Hlavou proti Zlínu lístky. Hned dva lupeny si dneska pravděpodobně ubojuje, vybojuje a zaslouží. Jarek, Jarku, dobré odpo.
2: Pěkné odpoledne.
3: No čau.
1: Prosím tě, je tu jedna věc, je jedna důležitá věc, kterou musíme říct. Jarku, odkud jsi? Pojď to říct.
2: Zlína z Malinovic.
3: Ježíš, počkej, to je domluvené, to je jasný. Čamlíci se domluvili zase. Znáš Pavla osobně? Jestli ho tak zavěšujeme a musí jít někdo jiný?
2: Ne. Neznáme. Ne, viděl jsem ho jenom na festiáku párkrát.
3: No, okej, tak dobrý.
1: To přijde. Hele, Jarku, my teďka jako nejlepší kamarádi to tady spolu nějak zvládneme. Máš tu před sebou tři otázky na téma koupaliště. Chodíš na koupáky?
2: Moc ne zatím. Doufám, že s dětma budu.
1: Ale protože jsi z Malinovic zatím, tak poradím, jo. Tak jo. Jdeme na to.
2: Pojďme.
1: Tak jak poznáte zkušeného návštěvníka koupaliště? Za A má plavky. Za B má peníze do bufetu, anebo za C obsadí lehátko ručníkem hned po příchodu.
2: Tak asi by měl mít plavky, ale i ty peníze do bufetu, takže obě by mohly být správně.
1: Takhle, Ačko, Bčko to není.
3: Cože? Já bych taky řekl Ačko,
1: tak
3: Bčko.
1: Tak jo, tak dobrý, uznáno.
3: No jasně,
1: uznáno.
3: Že uznáno, jako promiň, ale na lehátko nikdo nepotřebuje, si lehneš normálně na deku na trávu, ne?
1: No to dělá amatér, ale profík.
3: No počkej,
1: profík,
3: to naopak.
1: Profík jde na lehátko. Dobrý.
3: Na sluníčku, Pavle, jo, ne, nesouhlasím, dobrý, Jarda má první bod, jdeme
1: ještě
3: dál.
1: Ještě chvilku a já ti vypnu ten mikrofon. Co se na koupališti nejčastěji a nejrychleji ztratí? Za A, klíče od domu. Za B, děti z dohledu rodičů. A nebo za C, plavčík.
2: Děti z dohledu rodičů.
3: Rozhodně.
1: Zhodneme se všichni tři, bez problémů. A teď už, teď je to, a to je chyták, jo, to je chyták. Co je největší nepřítel návštěvníka koupaliště? Za A, parkování. Za B, tobogán. A nebo za C, zapomenutý opalovací krém.
3: Naprosto jasně.
2: Zapomenutý opalovací krém.
1: A ty bys řekla?
3: Já bych řekla parkování.
1: Kromě tobogánu to je správně. Takže dva lístky na trkobraní jsou tvoje. Tak prosím tě.
2: Děkuju.
1: Koho vezmeš sebou? Z Malinovic někoho, doufám.
2: No já doufám, že manželku, jestli budeme mít hlídání.
1: Manželku, kdyby nebylo hlídání, tak ve mně. Jo.
2: Dobře.
3: Ale Jardo, prosím tě, a tam máme Olympic, máme tam tři sestry, máme No Name, René Dunk, Xintl X, co z toho tak tě jako láká? Je tam něco, na co vyloženě by se chtěli podívat? Nebo to budeš tak jako
2: hey, balící? Jo, chtěl bych určitě vidět No Name, chtěl bych vidět i ty Olympiky.
3: Jo, tak
2: to jsem ještě naživo neviděl a to je prostě taková klasika. No.
3: A je to skvělý, naživo taky, věř mi.
1: Super, tak se tam uvidíme, uslyšíme, nahmatáme, kdyby náhodou. Měj se krásně. Ahoj. Ahoj.
2: Moc děkuju, mějte se, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: Radio Zlín tady s váma. Tak jako odpolední show Pavla Šárka, teď už ale na rodiče, jsou totiž tři nejhorší témata, která musíte vysvětlit jednou dětem.
1: Sex?
0: Jo, ano, to je jedno z nich, to je jasně. Fakt jako, to jako motýlci a klasika.
1: No, přesně.
0: Druhé, odkud se berou peníze? To jako sám nevím.
1: Jo, tebe to nikdo nenaučil ještě.
0: Právě. Jasně. No to zapomněli. No a třetí věc je, jak funguje prostě doprava. Jak funguje, jak fungují silnice jasně, a podobně.
1: Kde si musíš dát pozor a takové to, že když máš zelenou na semaforu, neznamená to, že máš automaticky prostě všechny ostatní, jako že stojí kolem.
0: Ne jo, aha, ne, no, vidíš to. Bacha. No se ještě, co přiučíme dneska. No, proč o tom mluvím? Protože dětské dopravní hřiště to za vás vyřeší. Dneska jsou všude, neustále se nějaké modernizují. Opět tady můžu připomenout třeba Malenovice, které jsou prostě opravdu topu, protože Malenovické dopravní hřiště zase dostalo nová kola, nové vybavení, nové odrážidla a podobně. Nicméně obecně, jako dětská hřiště mi přijdou strašně super.
1: Je to skvělý, já tě jenom upozorním. Víš o tom, že tady ta odrážedla, kola a podobně nejsou na to, že tam jako random dítě přijde a půjčí si to, jo?
0: A jako to je pro dospěláka nebo
1: ne, co? Je to pro skupiny, jakože školy a podobně. To není tak, o tom, že tam prostě z ulice pustíš děcko, to musí mít vlastní kolo.
0: Dívejte se, vezmete si prostě za ruku tady s partou kamarádů, vyrazíte jako skupina, oni vám to tam půjčí.
1: Řeknete, že jste třída, jasně, takhle 6. srpna, proč ne?
2: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
3: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu

0: epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
4: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
3: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: tím nemyslím na Hitradio s tím odpolední show, ale tady myslím v Česku, existuje obrovská závist vůči politikům. Často říkáme něco ve smyslu, dělají kulové a berou hrozně moc peněz. A já si myslím, že bychom závidět měli i někomu jinému. Když už, jo, když už chcete závidět, tak aspoň jako ve více třeba oborech.
1: Ve vyšších částkách pojďme vyšších závidět, částkách. Protože to je taky rozhodně, protože my budeme ve zprávách probírat nejlépe placené české sportovce a tam jako, na to si narážel, jo? Že jako
0: no jasně.
1: Těm máme víc co závidět.
0: No jasně, slova. No jasně. A vždycky nejlepší takové ty věty, a cykla kopne do balónu, jo, já už mám miliony.
1: Jo, jo.
0: Takové ty hospodské, a ještě většinou to má vždycky můj tačka, má taky velký pupek a přesně leží na tom gauči a vždycky jo, jo. Říká, ojej, se jen tak čtyřikrát kopnu do balónu, no jo, dívej
1: za
0: se.
1: Za tohle bere ty prachy.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Jsou jenom dobré zprávy. Nevidím žádné komplikace, měli bychom jezdit bez zdržení. Tak prosím vás hlavně to udržet. To je ten základní úkol. 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.

0: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Soudní tahanice ohledně D49 u Frištáku pokračují. Nejvyšší soud teď zrušil rozsudek krajského soudu a sám zamítl žalobu ekologů, kteří bojovali proti stavebnímu povolení na 11 doplňkových objektů. Soud zároveň poukázal na to, že další odklad otevření dálnice by měl dopady na zdraví lidí, životní prostředí i bezpečnost provozu. Vedra mění naše nákupní zvyklosti. V tropech častěji saháme po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích, které potraviny naopak ztrácejí na atraktivitě, nám řekne viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
1: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
0: Mnohem méně se teď prodává i tvrdý alkohol. Umělá inteligence od Mety napadla při bezpečnostních testech počítačový systém jiné společnosti. Kvůli chybnému nastavení se model neplánovaně dostal k internetu. Podobné incidenty už za sebou mají i OpenAI a Anthropic. Nejlépe placeným českým sportovcem je stále David Pastrňák. Hvězda Bostonu si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun. V elitní desítce, kterou sestavil časopis Forbes, je hned 8 hokejistů. Doplňují je fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček. Zatím je na východě Moravy slunečno, později bude přibývat oblačnosti a místy zaprší. Dorazit můžou i silné bouřky s kroupami, nárazovým větrem a přívalovým deštěm. Maxima 33 až 36, zítra už bude o 10 stupňů méně.
2: Hit Radio Zlín. Odpolední show, tady stále s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. My musíme pozdravit a moc rádi pozdravíme do Pohořelic.
3: Kde máme krásný důvod, že jo? Protože tam bude vlastně první barum...
2: Já to řeknu.
3: První rezeta barunky v sobotu, Pohořelice, zdravíme vás.
2: To kdybyste nevěděli, to byla škoda, nějak jinak, konkrétně.
3: Jasně, že těch

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Tak snad už jdete taky z práce, už máte pohodičku takhle po práci, teď budete mít prostor se dobře nadspat. Protože je tady sezóna, tím nemyslím na Hit Radio zní úplně show, jako i když tady bych to taky ocenil, sezóna pojídačských soutěží. To je vlastně úplně všude dneska.
2: Já nechápu, proč ještě navíc v létě chceš pojídat kila něčeho?
1: No, pozor, to je ta moje otázka, protože většinou se sice soutěží ve věcech, které nám nejsou úplně jako pochuti, ale v čem by se jako dalo jako soutěžit, že by se do toho přihlásila? Protože každý z nás má podle mě skrytý talent, že nám chutná jedno nějaké jídlo, nějaká pochutina nebo surovina, že jsme schopni to sníst opravdu jako na kila.
2: Jako tak. U mě to čokoláda, ale to věřím, že bych měla velkou konkurenci, takže to jako asi ne, já
1: tak,
2: nevím.
1: Tak by to byla přesně nějaká tvoje oblíbená výhříčková, nebo já nevím,
2: jo, ale jako přesně, no.
1: Konkrétní?
2: Ty máš pivo, tak to je trapný už, to budeme tak, probírat.
1: Klasika, že jo,
2: a máš ale něco jiného, nějaký
1: konkurence jo? Ještě větší, že jo, je ještě jaký blbý. No tak teď otázka samozřejmě na vás, jestli myslíte, že jste v něčem přeborníci. Kdyby bylo nějaké jídlo, a řekněte si právě, které, v čem byste klidně soutěžili a myslíte si, že byste vyhráli? 601 13 13 05.

0: jsme se vás tady na Hit Radio Zlín opolní show před chvilkou ptali, jak to máte s nějakou surovinou nebo s nějakým jídlem, které jste schopni sníst opravdu na kila. Že kdyby se v tom soutěžilo, tak se klidně přihlásíte a myslíte si, že vyhrajete. Já jsem doufal a tušil a myslel si, že nám budete psát něco jako klasiky, jo? Já nevím, tatarák nebo já nevím, svíčková, knedlíky a podobně. Nikdo nic takového. To, co tady přišlo, je trošičku bizarní, protože Radek, náš taťka, měl neskutečný splávek a chuť na Matiesy, ale on si třeba koupil půl kila Maties a pak to za večer do sebe normálně u televize nadspal. Nikdo jsme to nechápali.
1: Můžu se zeptat, co jsou to Matiesy?
0: To je materiál, jo?
1: Tak fakt nevím, já fakt nevím, pracuji. Počkej, opravdu to nevím, prosím, prosím řekneš
0: vás,
1: mi to.
0: Dejte mi tady 10 vteřin, já ti to musím otevřít, to jsou naložené rybičky takové.
1: Jo, aha.
0: Jo, Matias, tady máš volej, dokonce tady máš cenovku, jo, kdyby náhodou. Tak jo, tak jsme edukovali i další obecenstvo, pokud děkuji, to náhodou vy sami nevíte, nemusíte se stydět, můžete být i vy jako Šárka Holubcová a podívat se na Google, co to jsou Matiesy. Darina píše, snad tohle zazní anonymně.
1: Aha, tak to nevyšlo.
0: Aha.
1: Takže počkej, Píp píše, že tohle jasně, zazní anonymně, no.
0: Lenka to napsala, jo? Jo. Když řeknu, že já jsem na tvarůšky v jakékoliv podobě, dokonce dělávám tvarůškovou polívku a já můžu. Manžel se s tím smířil.
1: No tak co mu zbývá, že jo? Vždycky odejde na 14 dní z domu a
0: to... Má klid.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain.

0: Pila.cz.
1: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
2: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje. Všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, tyva, to je problém. Jako
5: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
4: No to je tak schválně.
5: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
6: Dobře ty.
4: Tak to čumím teda.
5: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
4: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
5: No, tak je
4: ty to. Počkej, ty jsi 99 a tam jsme skončili.
5: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
6: Byla to šance 365:1.
4: A prohráli jsme.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: vzdávat, ne? Kterou si ještě večer budete pamatovat. A dneska budeme vzdávat hold všem ženám. Ve skutečnosti neustále dělají nebezpečné věci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Parkují. Pak nevím, třeba chodí do schodů. To je nebezpečný. A nebo se malují. Smějete se, ono vás to přejde.
2: No není to vůbec taková sranda, protože opravdu vzniknul žebříček nejčastějších zranění žen při líčení. A já se teda jako musím přiznat, že zrovna dneska se mi ta věc, která je na topu, stala, jo.
0: Tam je strach.
2: Hele, není to dopravní nehoda, jakože by se líčili v autě, zrovna to ne. Je to, typneš si?
0: Píchneš se do oka.
2: No jasně, řasenkou, aha, samozřejmě.
3: To je zranění, jo, no, to je všecko.
2: To je strašný zranění, já počkej, já tě píchnu do oka, tak je to zranění.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: sedíte, doufám, že za volantem nebo kdekoliv jinde, ale sedíte, to je to podstatné, na co se ptám. Hit Radio Zít s vámi odpolední show, protože jak už jsme i tady včera, myslím si, říkali, že to horko nás ovlivňuje opravdu jako i psychicky, mentálně velmi nepříjemně. Teď jsme jako všichni jako velice podráždění, naštve nás každá blbost, tak prosím vás, než abyste se vztekali o víkendu za volantem, řekneme si rovnou, že Hradská tady ve Zlíně u Lázní nahoře a Osvoboditelů taky tam budou teďka neprůjezdné, pokud jste tam chtěli jet, Smolík Pacholík.
1: Přesně tak, na Kudlov i z Kudlova musíme obíčkou i v sobotu i v neděli.
0: Jo. A proč to říkám, a možná se to teďka fakt jeví jako drobnost, jako nepatrná věc, ale představte si to, jo. je vedro jako prase, to známe.
1: Jasně.
0: Jedeme tím autem, teď to z nás teče. A říkám
1: teď
0: si, já to...
1: Teď tu školní, že jo, jo, tu zastávku, jo. A chceš doprava? Jo,
0: ne, odbočíš, ne, ta je nejhorší, ty odbočíš doprava.
1: A pak teprve zjistíš, že ne.
0: A teď někde v polovině, ne při odbočce, ale někde v polovině je ten plot, ti řekne dál ne. A tam stojíš a v tenhle moment se naučíš spoustu nových slovíček.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží, teče to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
4: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Po světě chodí spousta různých typů lidí. Můžou to být lidé jako já, šťastní, pozitivní, rozdávající neustále slzy štěstí a úspěch, jakožto Pavel Casek z odpolední show na Hit Radio Zlín, anebo to můžou být taky kazy světi. Kazy světi jako třeba Šárka Hlubcová, která si řekla, že nám zkazí tu radost z ochlazení.
1: Hele, já za to nemůžu, já bych strašně ráda řekla, že se ochladí a už to tak zůstane, no ale není to pravda, tak jako mám ti radši lhát v těch zprávách. Jako.
0: Výmluvy, že za to nemůžeš.
1: Dobře, tak jinak. Pátek se nám ochladí, to máme už zítra, bude krásně, sobota bude ještě taky fajn. A pak už nic.
0: Tak to zase přijde, ty vedra. Tak víš co, tak se domluvíme, že jednou za čas uděláš zprávy, které budou třeba fikce, to je mi jedno, ale udělají nás šťastnými.
1: Jestli mají být pozitivní, bude to.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nesu jenom dobrou zprávu. Takhle k 5:00 odpoledne nevidím žádné komplikace a jezdíme v pohodě. Tak přeju a vinšu na cesty, ať se jezdí v klidu dál. 601 13 1305 dáš WhatsApp, kdyby se to změnilo.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Zlínský soud dnes znovu otevřel případ loňského zapálení baru ve Zlíně. Po výměně soudce totiž muselo hlavní líčení začít od začátku. 30-letý obžalovaný znovu zopakoval, že si událost nepamatuje, protože byl pod vlivem drog a léků. Podle obžaloby si po sporu s provozním zašel na pumpu pro kanistr s benzínem, který pak zapálil a vhodil do baru. Provozní utrpěl vážné popáleniny. Líčení bude pokračovat hned v pondělí. Obžalovanému hrozí 20 let vězení. Sezóna burčáku je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dřív než loni. Pokračuje prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
8: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohla začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na jižní Moravu na burčák.
7: Co se ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Fotbalisté Jablonce dnes rozehrají třetí předkolo konferenční ligy proti RFS Riga. Proti aktuálnímu lídrovi lotyšské ligy jsou favoritem a rádi by si vytvořili náskok před venkovní odvetou. Zápas v Jablonci začne už za hodinu. Od vedra si dlouho neodpočineme. Zítra bude na východě Moravy příjemných 25 stupňů, už v neděli ale bude zase přes 30 a pokračovat to bude i na startu příštího týdne. Zátěž horkem bude podle meteorologů opět velmi silná. Dnes večer nám navíc lokálně hrozí silné bouřky.
6: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín má před sebou poslední 60 minut a já tady budu velice kontroverzní. Budu říkat různé nepopulární názory, jako například, že si myslím, že klimatizace je spása, že klimatizace je super a že to je skvělá věc, ale je to nepopulární.
7: Jak nepopulární? Já myslím, že s tebou každý souhlasí v tomhle počasí.
0: Tak prosím vás, někteří na to mají úplně jiný názor. Vysvětlíme za chvilku.

0: Ale velmi sympaticky taky dohráli Leone na Hitrády Uzdín, tady odpolední show. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová, no a dneska se všude můžete vlastně dočíst, že klimatizace je zlo. Na mě to skáče poslední dny furt a všude, proto říkám, že můj nepopulární názor je, že klimatizace je prostě záchrana a spasení lidstva, protože klimatizaci používáme neustále, doma, v někteří doma, ale většinou v autě jedeme naplno, většinou v práci jedeme naplno, protože v práci za to neplatíš, jo. Tak je to skvělá věc, nebo v MHD už to taky samozřejmě všude vlastně dneska je. Nicméně se ukazuje, že my neumíme používat.
1: No jasně, protože každý si to prostě vyhulí, prostě dá si do auta 19 stupňů, venku je 40. To jako není fajn, no.
0: Já vždycky vycházím s tím, že mám rampouchy a to je prostě radost, jako já pak...
1: Ale oni se zase brzo rozpustí hned, no, jak vystoupíš, takže
0: já hodinu taju a pak si zase vlezu do auta.
1: Hej, ale můžu se ti přiznat já k něčemu. Já jsem si normálně letos všimla, asi jak stárnu, že normálně já jako mám stuhlý záda z té klimatizace.
0: Já zase za krkem, tak
1: no, odpověď je v občance.

0: Není to tak dávno, když jsem procházel zase facebookové skupiny, co mě štve ve Zlíně a podobně, a co mě štve někde tady jako po Zlínském kraji. Já ty skupiny mám jako tak jako platonicky vlastně velmi rád. No a teďka nedávno jsem někde viděl stížnost na Facebooku, že někomu vadí, že jsou kamery všude na cestách. A to si i tady na Hit Radio Zlín opolní show musíme říct. Tak já jsem asi jako jediný, kdo to považuje za nějakou výhodu.
1: Určitě nejsi jediný. Já myslím, že každý rozumný řidič to musí považovat spíš za výhodu, než jasně, tak někdy se stane, jo. Prostě to překročíš, dobrý, no tak zaplatíš 5 kilo, no. Řekneš si, tak jsem prostě blbec, ale jdem dál, no.
0: Je pravda, že já jsem třeba v posledních jako 2 letech dostal asi 4 pokuty za rychlost a vždycky to bylo třeba 54,
1: no,
0: 56 a já si vždycky říkám, ach jo, ale je to moje blbost, no.
1: Ona ta hranice někde musí být, jo, takže tak. Zase jako přesně, kdyby to bylo na 57, tak to zase bude vadit dalším lidem, to je fuk.
0: A teď otázka, co na to řeknete, když řeknu, že Luhačovice rozšiřují kamerový systém, ale ne na cestách. Teď nově bude hlídat třeba skatepark a některá veřejná sportoviště.
1: No tak to tím tuplem ano, protože samozřejmě tam jako to dělají kvůli tomu, že jim tam chodí nejrůznější individua ničit ten majetek, což mi přijde úplně stupidní. Takže prosím ano, víc takových kamer.
0: Já už jsem se řekl, že řekneš víc takových lidí, takže to tak končilo ta věta. Dobrý, dobrý, dobrý.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
8: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. golfjezera.cz.
9: Hit Radio. Když jedete

0: opustit už ne.
1: Ale co to vidí oči mé v kalendáři? Dneska nejen, že vysílá iTradio z Nového odpolední show, tak jak je zvykem, ale protože je čtvrtek, je 6. srpna, tak si připomínáme i to, co jsme dneska vlastně tady zvládli, udělali. Tak například jsme udali další dva lupeny na Trnkobraní. Zítra tady budeme mít poslední dva pro vás v Hlavou proti Zlínu.
2: Taky jsme tady řešili počasí, protože co jiného řešit než počasí, že jo? Takže už víme, že zítra se nám ochladí. A dál radši pokračovat už nebudu, to už, nebudem si to kazit.
1: A nebo jsme řešili, co krademe z českých lesů a přírody. A ne všechno, co jde, všechno.
2: To není krádež.
1: Hajný se na to většinou dívá jinak, nicméně v pořádku.

0: No, na Hit Radio Zlín, tady v odpolední show jako pochopil jednu docela důležitou věc, že spousta lidí, nebo spousta, nevím, tak jako třeba za poslední týden se mi to stalo třeba čtyřikrát, že mě někdo jako různě někde se s někým baví, někdo mě zastaví a říká, ty jsi z toho rádia, že jako bavíme a z nich jako pak vyleze, že si nás jako nikdy nedokázal představit jako lidi. Že nás vlastně spousta lidí vnímá, třeba co nás pravidelně poslouchá, že jako nevnímáte, jako, že jsme lidi, jako, že máme svoje potřeby.
1: Že jsme prostě jenom mluvící hlava měli pocit, jo? Že
0: no,
1: tady prostě
0: třeba,
1: jako
0: no.
1: Ve sklenici.
0: Jo. Jako třeba z Červeného trpaslíka, že jo? Ten hologram nebo něco podobného. Tak ne, tak my jsme lidi, máme svoje potřeby.
1: A máme proto, i ruce.
0: Dokonce, někteří. Dokonce máme i dvě nohy. Kdyby vás to překvapilo, trup, jo? Šárka dokonce to, jsem si všiml, že má prsa. To byste se divili.
1: Neříkej to.
0: To nemám říkat, dobře, Šárka nemá prsa. No, to je neskutečné.
1: To taky neříkej. Tak,
0: ženská, vyber si. No a prosím vás pěkně, proč na to mluvíme. My dneska totiž jdeme na pivo. Jako máme svoji potřebu, řekněme. A my se, abyste věděli, jak to tam někdy vypadá, když jdou takhle dva lidi z rádia a více lidí z rádia na pivo, tak to stačí sledovat na našem Instagramu Hit Radio Zlín.
2: Příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hit Rádiem Zlín.
3: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90.

0: Vajíčkání.
1: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
0: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
1: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
0: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
1: www.oaza-klidu.cz
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ještě předtím, než se tady rozloučíme na Hitradio Zín popolední show, tak vám samozřejmě zamáváme na cestu, popřejeme jenom to nejlepší do budoucích pár hodin bez nás, protože my startujeme zase zítra od 15 hodin. Řekneme, vydělejte hodně peněz, pak nám je můžete posílat, to je vždycky fajn. A samozřejmě za čtvrté, zítra je den D, neboli den vypuknutí Marka Ztraceného na Letenské pláni. Já jsem sám chtěl to Dčko nějak zakomponovat.
1: Jasně, nepovedlo se to, no nevadí. Každopádně my jsme tady rozdávali spoustu lístků na ten zítřejší mega koncert Marka Ztraceného. Tak prosím pěkně všichni naši posluchači drazí, co tam jedete, budeme určitě rádi, když klidně pošlete nějaký storíčko někde na Instagramu, označte nás, my si to užijeme takhle aspoň na dálku s váma.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje přestavba za rámy ve Zlíně. Ulice je teď slepá, nedá se z ní vyjet na dlouhou. Potrvá to do konce prázdnin. Pokračují i práce na 1/50 u Zlechova. Jezdí se Kyvadlově a ve Špičce se tvoří kolony. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Už tam bude?
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude?
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Kam s rodinou na závěr prázdnin?
7: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
8: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
9: Čeká vás den plný zážitků.
10: Kouzelní. Živá hudba.
11: Tvořivé dílničky.
12: Soutěže pro děti.
13: Skákací hra.
14: Zvířátka.
15: Historická hasičská technika.
16: Skvělé občerstvení.
17: A zmrzlina.
7: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
6: 29. srpna od 10 hodin.
18: Těšíme se na vás.
19: I'm Ariana Grande.
20: It's Hozier.
0: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
21: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem, určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku i prodej do Polska. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
22: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
21: Takto připravené léky budou dále plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Knihovna Václava Havla chce představit svůj název v nejbližších týdnech. Havlovo jméno užívat už nesmí. Nemá souhlas bývalé první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Nemá se také podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Knihovna se snaží respektovat právní stav. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
21: V průběhu noci většinou oblačno, zataženo na západní Moravě a ve Slezsku, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 21 až 17, na západě a severu Čech kolem 14 stupňů, zítra většinou polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě pršet, nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy zítra odpoledne tropických 30 a vítr slabý od severu.
23: 18. hodina odbyla, co se děje, to už víte. My pro vás teď máme připravené další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý den.

Tohle byla partička Bananarama, která si půjčila Beatlesovské Help. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, dnes s datem 6. srpna jsme odstartovali to čerstvé vydání, které nás vezme zase zpátky v čase a zase bude servírovat to nejlepší z 80., 90. a milenia. Za chvilku partička Dream, Things Can Get Only Better. Každopádně teď vyrazíme na sever, za Roxeťáky. Ze Švédska pochází tahle dvojice, Roxette, která se po 10leté pauze vrátila zpátky na hudební scénu, byť v té změněné sestavě. Každopádně Roxette za sebou mají skutečně bohatou kariéru a hlavně jeden velký hit za druhým. Milk and Toast and Honey. Tak to je velká pohoda, kterou startuje čtvrteční podvečer tady u nás na Hit Radio. Tak díky, že jste si nás vybrali jako parťáka a přejeme hezký poslech.

tohle je slibovaná partička Dream. Things can only get better. Tohle byl návrat do roku 1993. To písnička vyšla poprvé jako single. Tehdy ale žádný zázračný úspěch nezaznamenala a tak to Dream zkusili znovu, když ji o rok později dali na svou desku Dream On. No a potom si jí všimli fanoušci a už zaznamenala ten úspěch po celém světě. Tohle jsou Baby Bird a písnička You're Gorgeous. Skvělá záležitost z roku 1994, kterou pokračujeme na Hit Radio. You took me

Fantastická věc, která by se dala poslouchat pořád dokola, partička Baby Bird a Your Gorgeous, ladíte Hit Radio. Je to v podstatě takový ten známý termín One Hit Wonder, tedy jediný hit, kterým kapela skutečně dokázala na hudební scéně prorazit. Tehdy se s písničkou Your Gorgeous dostala až na třetí příčku britské hitparády, to je jedna z těch nejprestižnějších na světě, takže opravdový úspěch. Jak to bude na Hit Radio vypadat dál? Máme nachystanou skupinu MIG 21, dáme, a taky Lauru Brenigen. I na tohle se můžete těšit už za pár minut v našem vysílání, tak užívejte čtvrtek.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín. Cestou, necestou,

Tohle byla chlapecká, hudební, taneční a stripterská skupina z Prahy 5 Smíchova, jak Jirka Macháček rád říká na koncertech. Partička, která si říká MiG 21, malotraktorem jsme se projeli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z 80. 90. a taky ty nejlepší hity milénia. Vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď se vrátíme zpátky na taneční parket. Připomeneme písničku, za kterou stojí Elton John, Don't Go Breaking My Heart. RuPaul udělal remix, ten je oficiální, Elton John to všechno schválil, dokonce spolupracoval. No a právě jejich ještě tanečnější verzi teď na Hitrádiu posíláme mezi vás.

Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle to je hodně opomíjený single Michaela Oldfielda. Nevyšel na žádné desce, pouze samostatně, jmenuje se Pictures in the Dark.

0: Trocha angličtiny, trocha němčiny a písnička Out of the Dark. I takové budou příští minuty tady na Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic do konce hodiny nabídne třeba ještě kanadskou skupinu Nickelback. Somebody, velká romantika, i to pro vás máme připravené, tak držte vlnu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Další velké jméno hudební scény, Tanita Tikaram, zpěvačka, která má na triku singlovku Twist in my Sobriety. Věc, která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Radio Klasik, který i v té příští hodině nabídne dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.

pokud jste si v 80. takzvaně chtěli vyhodit z kopítka na tanečním parketu, zašli jste za DJem na diskotéce a objednali si písničku Sit and Wait. Sydney Youngblood je autorem singlovky, která teď hrála na Hit Radio. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia. Na programu je hudební speciál Hit Radio Classic. My pro vás vybíráme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Přesuneme se tentokrát do 90. Pokud jste si naopak na takové diskotéce chtěli zaploužit, tak jste si objednali Annie Leno. Why? Tak to je píseň, kterou pro vás máme nachystanou právě teď. Za chvilku dáme prostor taky našim slovenským kolegům. Skupina No Name je nachystaná Žili, tak to je věc, kterou budeme hrát v příštích minutách. Teď ve čtvrtek 6. srpna vám 7 minut po 19. přejeme hlavně dobrý večer a užívejte.

0: všude zdejší je skupina No Name. Je pravda, že v Čechách hraje možná častěji než na Slovensku, takže možná ještě letošní léto stihnete nějakou městskou slavnost nebo festival, kde si budete moci No Name vychutnat naživo. Teď jste každopádně s Hitrádem čekat nemuseli vůbec na nic, protože Žili jsme hráli 14 minut po 19. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, který bude pokračovat třeba se zpěvačkou Nanou. Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer. Čtvrtek to je takový malý pátek. Tak doufám, že už to s námi hezky, pohodově a příjemně doklepete. No a že už pomalu vyhlížíte ten nadcházející víkend, který pro vás snad bude volný a budete si ho moct náležitě užít. Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.

Léto je v plném proudu a právě posloucháte žhavou novinku Ronana Keatinga. Asi tohle bychom řekli před 26 lety. Jo, na Hit Rádiu se vracíme do historie. Teď jsme si nabídli hit čistého milénia. Ronan Keating zpíval o tom, že život je občas jako na horské dráze. I po 26 letech tohle moudro platí, ale to je na životě vlastně to hezké. Life is a roller coaster jsme hráli právě teď a hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje dál výběrem toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pointer Sisters, I'm so excited, to dobře znáte a to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Saudi a Trash, věc, která už teď letí mezi vás s přáním toho nejlepšího čtvrtečního večera.

0: Tohle jsou legendy Pointer Sisters. I'm so excited. Singlovka, kterou jsme slibovali. A sliby plníme, ne o Vánocích. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. To byl hudební návrat na časové ose zpátky do roku 1982. Mimochodem i tohle je single, který uspěl až na podruhé. V roce 1982 to úplně nedokázal, až o dva roky později, kdy si vydavatelství řeklo, mě to škoda, aby tahle písnička zapadla v hudebním archivu, v hudební historii, a tak se pokusili udělat ještě jeden vstřícný krok. I'm So Excited vydali podruhé a tehdy skutečně pobláznila celý svět a blázní do dnešních dní, protože mimochodem byla součástí také celé řady animáků, ať už v tom originálním znění, nebo třeba v kavrech. Takže pokud jste viděli Shreka, a já věřím, že jo, nebo Simpsonovi, taky seriál Přátelé, tam všude tahle singlovka taky mimo jiné zazněla. Nelly Furtado bude hrát. Další skvělý hudební návrat. Nelly Furtado má kořeny v Portugalsku a jinak pochází z Kanady. All good things come to an end. Tak to je věc, kterou pro vás máme na Hit Radio připravenou. A hrát ji budeme už za chvíli pro lepší náladu.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Manic Street Preachers nám dělali společnost a lehce před 20. večerní Design for the Life. Posloucháte hudební speciály Radio Classic.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Připravit plesové šaty a taneční boty, jdeme si dát tango. Ingrid pokračuje v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tohle byla partička, která si říkala Symbol, singlovka Gold se teď připomněla tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, takhle skvěle. Jsme otevřeli další 60 minutovku toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Nirvana, rok 1991 a legendární deska Nevermind. Na ní se objevila celá řada známých písní, mezi nimi rozhodně panovala singlovka Come As You Are. No a právě tu teď budeme připomínat. Za chvilku i Susan Vega, Luca, i na to se můžete těšit.

Tohle je Susan Vega a písnička Luka. Tehdy se otevřelo jedno velmi důležité téma, o kterém se ve své době moc nemluvilo, a to je domácí násilí. Susan Vega právě to komentovala v písni, kterou jsme teď připomněli. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i nějaké to hezké téma, Because the Night je skvělá party věc. Coro a Teresa, tak to bude hrát v příštích minutách. Taky Michael Cimbalo, Maniac nebo Mjagáš Dorp. I tento hudební projekt máme nachystaný. Písnička pro tebe bude hrát už za chvilku.

0: Letní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea, jméno Leo, pro želvu je boží, který utekl z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utekl z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
2: Leo Tryskáč.
3: Pachatel utekl ze svého výběhu.
1: Leo Tryskáč.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

písnička pro tebe byla pro úplně všechny a pro dobrou náladu. Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si vybrali Hit Radio, ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce aktuální hodiny vám do uší dáváme výběr toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. Teď jedna, chce se mi říct, legendární věc. Emilia, Big Big World, určitě to znáte. Tak hlasitost pořádně doprava. Za chvíli třeba Mr. President, Jojo Action.

Nejen pro písničku Coco Jumbo je znám hudební projekt Mr. President. Tohle byla singlovka JoJo Action. Skvělá věc, která nám poslední 4 minuty dělala radost na Hit Radio. Který ze zpěváků má největší kadenci slov? V Čechách by to byl Michal Tučný. V zahraničí by šlo o souboj Johna Scatmana a Eminema. Druhý jmenovaný má ale zápise v knize rekordu. A navíc se už za chvilku taky prožené naším playlistem. Kromě Eminema do konce hodiny třeba taky Jennifer Rush nebo Rockwell. Užívejte čtvrtek, ladíte Hit Radio.

No jo, tak to je velkolepé finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme vám poslední 3 hodiny, to nejlepší z 80., 90. a milénia a pokračovat v tom budeme zase zítra, tradičně úderem 18. hodiny. Tak se těšíme, doufám, že vy taky. No a na Hit Radio pro vás teď máme další skvělé hity. David Guetta a Sia, ti stojí za singlem Titanium, taky Mark Ember, Belong Together a do třetice slíbíme třeba ještě zpěvačku Pink, v příštích minutách její Raise Your Glass, další velká legendární záležitost. Užívejte čtvrteční večer.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
1: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
0: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz
1: 30 tisíc korun za nástup? To už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Valašské Klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
1: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břez.
4: Čeká vás den plný zážitků.
5: Kouzelník, živá hudba,
6: tvořivé dílničky,
7: soutěže pro děti,
8: skákací hra,
9: zvířátka,
10: historická hasičská technika,
11: skvělé občerstvení
12: a zmrzlina.
2: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti
1: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na vás.
0: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si na

0: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků.
6: Kouzelní. Živá hudba.
7: Bořivé dílničky.
8: Soutěže pro děti.
9: Skákací hra.
10: Zvířátka.
11: Historická hasičská technika.
12: Skvělé občerstvení.
13: A zmrzlina.
4: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
3: 29. srpna od 10 hodin.
14: Těšíme se.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Hit Radio Zlín.
1: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
4: Čeká vás den plný zážitků,
5: kouzelní, živá hudba,
6: bořivé dílničky,
7: soutěže pro děti,
8: skákací hrať,
9: zvířátka,
10: historická hasičská technika,
11: skvělé občerstvení
12: a zmrzlina.
2: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
1: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na
0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
14: Hi, this is Ed Sheeran.
15: Hi, this is Madonna.
16: Hey, I'm Dua Lipa.
17: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.